0: jich. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

everyone.

0: a jugar. ¡Oh! One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro.
1: Rádio JIH. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, z ranní jízdy rádia. 3 minutky bude 17:30 a právě v tento čas nabízíme ranní hudební menu. Je čtvrtek 15. října, i dneska pro vás máme hity pro dobrou náladu, po ránu taky pro zahřátí, tak na playlistu už za chvíličku třeba Songbirds. Jeden dobrák od Kosti, kapely Činasky. Aby to bylo vyrovnané, když jeden dobrák, tak taky další bude Maniak. Je čtvrtek 15. října, právě s tímto datem vycházejí čerstvé předpovědi počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj, tak se pojďme podívat, jak dneska bude.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
6: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké čtvrteční ráno, minutka bude 17:30, tady je slibovaná předpověď počasí. Ráno bude ještě polojasno až skoro jasno a v údolích pozor, často mlha nebo i nízká oblačnost, jež se dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty až 17 stupňů Celsia, alespoň tedy v Jihomoravském kraji, v tom Zlínském naměříte od 12 do 15 stupňů Celsia. A po ránu stejně jako včera chladněji, Zlín 4, Ratíškovice, Šakvice, Boršice 5 stupňů nad nulou.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: Víme, jak bude, víme, co na sebe. Teď zdravíme vás všechny, jež už v ruce držíte volant. Opatrně na dálnici D1 na 216. kilometru u Rousínova ve směru na Ostravu. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto na Krajnici. Na dálnici D1 zůstáváme a však míříme do opačného směru. Na kilometru 168 ve směru na Jihlavu máme hlášené také odstavené nákladní auto. Taky tady opatrně, si hem šťastnou čtvrteční cestu.

Za chviličku se podíváme do vzduchu. Ano, vyletíme k nebesům. Podíváme se na prvního chlapíka, jež se vznesl v horkovzdušném balónu. A taky se podíváme, kdože ve čtvrtek slaví svátek. Hezké ráno, Moravo.

0: Dobré ráno, Moravo, 5:41 ze čtvrteční ranní jízdy Rádia Jih, dnes s datem 15. října a to znamená, že i dneska se podíváme lehoulince do historie, i když ono to bude sice lehoulinké, ale ta historie je fakt hodně vzdálená, hluboká, jak chcete. Zkrátka dobře, míříme do roku 1783, kdy Francouz Jean-François Pelletier de Rozier se stal jedním z prvních lidí, kteří se vznesli do vzduchu. A to v horkovzdušném balónu. Letěli v balónu sestrojeném nám velmi dobře známými bratry Montgolfierovými a protože šlo o první pokusy s lidskou posádkou, zůstal balón pro jistotu připoutaný k zemi. Přesto to byl historický okamžik. Člověk se poprvé mohl vznést do vzduchu díky, v uvozovkách řekněme, stroji lehčímu než okolní vzduch. Jen o několik týdnů později už následoval první volný let s lidskou posádkou. No a nutno podotknout, že balony se i v 21. století, tedy ty horkovzdušné, promenují vzduchem tady na jižní a jihovýchodní Moravě nad Pálavou Immerwehr a je to nádherný pohled. Nejenom ze země na ty horkovzdušné balóny, ale i z toho horkovzdušného balónu k nám sem dolů na matičku zem. Takže to byl 15. říjen roku 1783. No a teď se vracíme do současnosti, protože ve čtvrtek 15. 10. roku 2026 slaví svátek Tereza. Tak milé Teresky, my vám z ranní jízdy rádi přejeme k tomu svátku všechno nejlepší. Za chviličku pošleme hudební dáreček a myslím si, že to bude trefa do černého, že Teresky jsou dobračky od kosti a tak nabídeme právě song kapely Činasky Dobrák od kosti. Mimochodem na Slovensku má pak svátek Terezie, či taktéže Tereza. Taky tam blahopřejeme. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky po celý dnešní den slaví Isar a Grant, tak hafarům a kočičkám také všechno nej. No a teď už ta muzika.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě hodina 50 minut, krásné ráno, Moravo se nám to krásně zešlo ve čtvrteční ranní jízdě před pár minutkama činasky a dobrá od kosti a teď jeden maniak z let 80. Co nás čeká dál? Shakira a Daj, tak Daj, další ranní vtípeček. Hovořím samozřejmě už na skřiťáka, který i dnes 15.10. 15. října dorazil do studia ranní jízdy Rádia Jich. Krásné jitro.
1: No i tobě a posluchačům ranní jízdy Rádia Jich. Říká kamarád, velký fotbalový fanoušek, co velký fotbalový fanoušek, on je v podstatě maniak do fotbalu. Říká, chlapi, opustila mě žena. Říkala, že se náš život točí jen kolem fotbalu. Jsem docela naštvaný, mrzí mě to. Byli jsme spolu 7 sezón.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zpěvačka Kylie Minogue ve čtvrteční ranní jízdě Dobré jítro. O 6. hodině v ranní jízdě Rádia I. Další kapely, další zpěvačky, další zpěváci. O 6. Meredith Brooks. Taky Chris Cross Amsterdam. A nebo nám ulí malinového syropu kluci z kapely Viraj. Taky dobré chuti, pokud zrovna snídáte, vinčujeme. Je čtvrtek 15.10. s tímto datem dnes vycházejí čerstvé jihomoravské zprávy. Z prvních se kromě jiného dozvíte, že ústavní soud odmítl další dvě stížnosti Břeclava na Jiříkovského v bitcoinové kauze. A tak Břeclavský Dallas pokračuje. A jakže dneska bude? Odhalí už za kličku aktuální předpověď počasí.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. Odbíjí 6. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Ústavní soud odmítl další dvě stížnosti Břeclava na Jiříkovského v bitcoinové kauze a pacienti kyjovské nemocnice chválí zdravotníky, výhrady mají ale ke stravování a čekacím dobám. Ústavní soud nevyhověl dalším dvěma stížnostem Břeclava na Tomáše Jiříkovského, který je hlavní postavou bitcoinové kauzy. Jeho obhajobě vadilo například to, jak policie vybrala soudního znalce, nebo že neměla přístup ke všem vyšetřovacím spisům. Soud ale v postupu policistů nenašel pochybení. Jiříkovský v minulosti daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun. Podle vyšetřovatelů tím chtěl legalizovat peníze pocházející z trestné činnosti. Vinu odmítá a dále zůstává ve vazbě. Obžalobou se bude zabývat krajský soud v Brně. Ústavní soud navíc řeší ještě tři další Jiříkovského stížnosti. Pacienti nemocnice Kyjov jsou podle nejnovějšího dotazníkového šetření spokojeni především s přístupem zdravotníků a kvalitou péče. Ukázali to výsledky průzkumu, do kterého se od července do září zapojilo téměř 1500 lidí. Pacienti nejvíce oceňovali ochotu sester, vstřícnost lékařů a srozumitelnou komunikaci. Objevily se ale i výhrady. Hospitalizovaným pacientům vadila především nemocniční strava. Další upozorňovali na chybějící klimatizaci nebo vybavení pokojů. Lidé docházející do ambulancí si zase stěžovali na dlouhé čekání. Nemocnice chce připomínky využít ke zlepšení služeb. V případě stravování už například vznikla speciální komise. Ta se zaměří na kvalitu jídel a používaných surovin.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: A pojďme dvě minutky po šesté hodině mrknu na to, jak dnes bude. Podle meteorologů ráno bude polojasno až skoro jasno a v údolích se mohou vyskytovat lokálně mlhy nebo nízká oblačnost, jež se ale dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Nejvyšší odpolední teploty od 14 do 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji od 12 do 15 stupňů. No a teď aktuálně v Buchlovicích 4, v Břeclavi, Žarošicích a nebo Mikulově 5 stupňů Celsia.
6: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké ráno i na cesty, pozor na D52 na 23. kilometru za Pohořelicemi ve směru na Brno. Je tam nepojízdná motorka odstavená na krajnici, projíždějte opatrně. Na D46 na 0,5 kilometru u Vyškova ve směru na Brno dejte zase pozor na nepojízdné nákladní auto v připojovacím pruhu. A ještě na dálnici D1, kde na 216. kilometru u Rousínova ve směru na Ostravu je také nepojízdné nákladní auto odstavené na krajnici. Tak zkrátka dobře, i dnes ve čtvrtek 15.10. na cestách opatrně. Šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Vypadá to, že řidiče v Česku čekají pořádné změny. Některé jim život za volantem usnadní, jiné naopak zpřísní. Týkat se to bude třeba i pokud ze zahraničí. Podrobnosti nabídneme v ranní jízdě už za pár minut.

0: Hezké už čtvrteční ráno, Moravo. Máme 10 minut po 6. hodině. Máme připraveny další hity pro dobrou náladu. Čekají nás Nickelback anebo DJ David Guetta a BB Rexa. A teď už se pojďme podívat na ty novinky, které řidiče tady u nás v České republice z největší pravděpodobností čekají. Bude to celá řada změn. Ministerstvo dopravy totiž připravilo úpravu silničního zákona, který má zjednodušit a zároveň zpřísnit vlastně pravidla pro hříšníky za volantem. Třeba pokuty ze zahraničí. Pokud nějakou dostanete a nezaplatíte, nově by ji po vás mohli vymávat české úřady. Možná jste si řekli, když jste dostali pokutu někde a to nezaplatím, však já už tam nepojedu, prdím na to, hotové, vyřízené, tak teď v tomto případě, kdyby to prošlo, ta novela zákona, tak by to po vás mohli chtít české úřady. V případě, že nezaplatíte, mohla by na řadu přijít i exekuce. Na druhou stranu by se řidičáky, a už jsme na tom na jihu hovořili, vydávali na 15 let místo současných 10, tedy v těch nejzazších případech, protože za normálních okolností, když máte C-čko, chodíte samozřejmě i častěji. Majitelé těžších obytných aut by zase mohli na dálnici jezdit 100 místo 80, a to určitě potěší mnohé majitele obytných aut, když možná by třeba ještě uvítali větší nosnost, respektive aby celková hmotnost byla povolená někde trošičku výše. Doslova zemětřesení pak čekají řidiče vozidel s právem předností v jízdě. Tady fakt bude velké zemětřesení, kam spadají zejména záchranáři a převozové služby. Novela by jim nově uložila povinnost absolvovat dopravně psychologická vyšetření a pak ho v pravidelných intervalech opakovat. Výjimku dostanou policisté, celníci či hasiči, jejichž psychická odolnost se už ověřuje v rámci služebního poměru. Aby nedošlo k personálnímu kolapsu, by se náhodou zjistilo, že někteří řidiči to nezvládají, tak zákon počítá s 2letým přechodným obdobím. Ale toto je opravdu zemětřesení, které čeká řidiče vozidel s právem přednosti jízdy. No a zatím jde samozřejmě o návrhy změn, zatím nejde o schválené změny, návrh musí ještě projít vládou a poslanci, ale vypadá to s velkou pravděpodobností, že nás řidiče čeká pořádná změna. Tak uvidíme. Rozhodně o tom na jihu, až to všechno schválí, budeme informovat. Teď si pojďme dát další hity pro dobrou náladu, protože už za chviličku ve čtvrteční ranní zdě odhalíme raní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 6. hodině ve čtvrteční raní z rádia DJ David Guetta, zpěvačka BB Rexa. Za chviličku nalijeme malinový syrop kapely Miraj. Teď ale míříme k rannímu tématu. V jaké poloze se vám nejlépe spí a bez čeho prostě neusnete? Jak to máte vy? Usínáte nejraději na boku, nebo já nevím, na zádech, na břiše, nebo se v posteli různě kroutíte, než najdete tu správnou polohu? A máte třeba taky nějaký svůj, řekněme, jak to nazvat, spací rituál nebo drobnost, bez které to prostě nejde? Třeba vám nesmí trčet noha spod peřiny, musíte mít otevřené okno, i když venku mrzne, nebo neusnete třeba, dokud si pořádně nenačechráte polštář. Pojďte nám prozradit, jak se spí na jižní Moravě a co všechno musí být podle vás splněno, abyste v klidu usnuli. Napište nám to na Facebook rádii, klidně píďo pošlete SMS-ku a nebo WhatsApp zprávu na číslo 606 703 889. Moc za to děkujeme, posíláme další z hitů pro dobrou náladu, 6 hodin a 20 minut, ať se vám i dnes ve čtvrtek 15.10. daří.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DDBike.cz. V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Navštivte autosalon Citroen ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
5: Hledáte práci ve strojírenství? Společnost Spoluworks Perfecta v Kyjově hledá obsluhu CNC soustruhů a víceosích obráběcích center. Požadujeme technické vzdělání nebo praxi v obsluze a seřizování CNC strojů i ochotu pracovat na 3 směny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, rodinnou atmosféru a benefity. V případě zájmu volejte Tomáši Šrámkovi na 608 724 007. Více na spoluworks.cz.
6: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš 3. zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
16: Je půl sedmé, my vám přejeme krásné čtvrteční ráno.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Kudy vede podzemí, vodovod, kanalizace nebo další inženýrské sítě, i to pomáhá zjistit digitální technická mapa Jihomoravského kraje, která usnadňuje přípravu nových staveb. Obsahuje podrobné informace nejen o podzemních sítích, ale také o silnicích a dalších stavbách. Na vytvoření mapy získal Jihomoravský kraj peníze z evropských fondů. Uherskohradišťská nemocnice se v pondělí 19. října připojí k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu a nabídne ženám bezplatné poradenství, praktický nácvik samovyšetření. Akce s názvem Říjen v růžové se uskuteční od 8 ráno do pravého poledne ve vestibulu hlavní budovy nemocnice.
17: Rádio Jih, počasí.
18: Aktuálně měříme 5 stupňů v Brně, v Průšánkách a ve Valticích. Slavičín hlásí 3.
17: Rádio Jih, doprava.
16: Znovu na D52 na 23. kilometru za Pohořelicemi ve směru na Brnu. Dejte pozor na nepojízdnou motorku odstavenou na krajnici a na dálnici D1 na 216. kilometru u Rousínova ve směru na Ostravu. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto na krajnici. Šťastnou čtvrteční cestu.
0: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.

Kamiony, které si zkracují cestu přes menší obce, jsou dlouhodobým problémem. V jedné obci na Brněnsku už ale došla trpělivost a rozhodli se na řidiče nákladních vozidel pořádně posvítit. Jak? To si prozradíme už za chviličku ve čtvrteční ranní jízdě. Teď

0: 6 hodin 39 minut, dobré čtvrteční tro, to byl Tady svým s zákoličkou Mandraže a Motýly. V Měnině na Brněnsku už mají kamionu, které si přes obec zkracují cestu doslova a do písmene plné zuby. A tak se rozhodli zakročit. Za zhruba 3 miliony korun tam budují místo, kde bude policie nákladní auta kontrolovat a vážit. A pozor, kamiony tady projíždí, přestože jim to dopravní značky zakazují. Nové kontrolní stanoviště má být hotové do konce listopadu a řidiče bude možné ještě před obcí otočit zpátky na dálnici D2. A že jsou kontroly potřeba? Jihomoravští policisté letos zkontrolovali přes 500 nákladních souprav, z více než 300 z nich byly přetížené. Více než 300 z té 500 byly přetížené. Podobné opatření dokonce nechystají jenom v Měnině na Brněnsku, ale chystají ho také na Znojemsku, kde přetížené kamiony dlouhodobě ničí silnice. Na Znojemsku chtějí kontroly provádět u Vranovské vsi na hlavním tahu mezi Znojmem a Jihlavou, zatím ale musí vyřešit pozemky. Doplňme, že za přetížený kamion může řidič dostat na místě pokutu až 15 000 korun, dopravci pak hrozí ve správním řízení až 500 000 korun. Kamiony, které si zkracují cestu přes menší obce, jsou dlouhodobým problémem. V jedné obci na Brněnsku, konkrétně v Měnině, už jim ale došla trpělivost a tak se rozhodli řidiče vážit a kontrolovat za pomoci policie České republiky. Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách. Trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké podzimní ráno, už čtvrteční, 11 minut bude 7, Felix jen za námi, před námi Lady Gaga a taky ve čtvrtek 15.10. ranní téma. A dneska se ptáme, v jaké poloze se vám nejlépe spí a bez čeho prostě neusnete. Usínáte nejraději na boku, na zádech, na břiše nebo v posteli, různě se v posteli kroutíte, než najdete tu správnou polohu, a máte třeba taky nějaký svůj speciální spací rituál nebo drobnost, bez které to prostě nejde. Třeba vám nesmí trčet noha spod peřiny, musíte mít otevřené okno, i když třeba venku zrovna mrzne, nebo neusnete, pokud si pořádně nenačechráte polštář. Tak jak to máte vy, posluchači ranní jízdy rádia jich?
1: Píše Honza, dobré ráno, Jižani, já neusnu bez prášku na spaní. Je volně prodejný v lékárnách, nenávykový, jmenuje se Happy Sleep. Taková rada pro posluchače, co nemohou spát, zkuste vyzkoušet. Bez toho nedám ani ránu, neboť mám spací režim předělaný, protože pracuji na směný provoz. A zdraví nás Honzík z Brna, my jej taky do jihomoravské metropole.
0: No a podíváme se i na pohled ženy, konkrétně Jiřiny, která se časně z rána zapojuje do ranního tématu. Dobré jítro, já nikdy a nikde neusnu bez mojí peřinky. Ta se mnou i cestuje, třeba jenom na jednu jedinou noc. Jo a zásadně na boku. Hezký den. Jiřínko, i vám doufám, že jste se vyspala na boku do růžová. Ptáme se dál našich ranních ptáčat, našich posluchačů ohledně spánku na vaši nejoblíbenější polohu. A máte nějaký detail, bez kterého neusnete? Pochlupte se přes Facebook rádiích, dejte vědět SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Děkujeme a z ranní jízdy vsibovaná Lady Gaga a Poker Face.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásné dobré čtvrteční ráno, Moravo. Ano, rána máme sice chladná, místy mlhavá, ale babí léto ještě nekončí a meteorologové slibují, že takzvané tereziánské babí léto vydrží na začátku příštího týdne. Odpolední teploty, stále příjemné, pravda, mělo by to nějakou tu dešťovou kapku, ale hod, když není, co naděláme. Rozhodně pro vás máme další hity pro dobrou náladu, toto byl Miles Smith, po sedmé třeba Sunrise Avenue, Empty Smile a Kali. A po sedmé hodině ve čtvrteční ranní zdi rádiích zazní Offenbach. A pošleme další čerstvé jihomoravské zprávy. Digitální mapa jihomoravského kraje usnadňuje plánování staveb, ukazuje i podzimní sítě. Nabídneme toho mnohem více už co nevidět ve čtvrtečních jihomoravských zprávách rádiích s datem 15. října. Tak hezké ráno, Moravo, a ať se vám daří.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. Timeaturciak.art.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Akční nabídku vozů Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
5: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
7: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
0: Dobré ráno, Moravo, čtvrteční, máme minutku po sedmé.
15: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
16: Digitální mapa Jihomoravského kraje usnadňuje plánování staveb, ukazuje i podzemní sítě a Uherskohradišťská nemocnice se připojuje k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu. Kudy vede podzemí vodovod, kanalizace nebo další inženýrské sítě, i to pomáhá zjistit digitální technická mapa Jihomoravského kraje. Ta usnadňuje přípravu nových staveb. Obsahuje podrobné informace nejen o podzemních sítích, ale také o silnicích a dalších stavbách. Využívají například projektanti, stavební úřady nebo obce, které díky ní mohou lépe plánovat stavební práce. Na vytvoření mapy získali Jihomoravský kraj peníze z evropských fondů. Výsledky projektu představí odborníkům příští středu 21. října na speciálním semináři. Uherskohradišťská nemocnice se v pondělí 19. října připojí k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu a nabídne ženám bezplatné poradenství i praktický nácvik samovyšetření. Akce s názvem Říjen v růžové se uskuteční od 8 ráno do pravého poledne ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Zdravotníci návštěvnicím ukáží, jak si správně vyšetřovat prsa a poradí také s možnostmi preventivních kontrol. Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen a její včasné odhalení výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Připomeňme, že ženy od 45 let mají jednou za 2 roky nárok na mamografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou.
0: Počasí. Tak po ránu bude polojasno až skoro jasno a v údolích se mohou vyskytovat lokální mlhy nebo nízká oblačnost, když se ale dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Teploty až 17 stupňů Celsia, což ukazuje, že babí léto, i to terziánské, pokračuje a to je samozřejmě jen a jen dobře. V Jihomoravském kraji dneska teda maximálně 17 stupňů Celsia, v tom Zlínském naměříte maximálně od 12 do 15 stupňů Celsia. Ale rána jsou samozřejmě chladná. Hluku teď aktuálně 2 stupně nad nulou. Vlkoš měří plus 3. Brno a Podivín aktuálně 5 stupňů Celsia.
7: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar. Váš prodejce Škoda.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno na cesty, hezké ráno za volanty, míříme na dálnici D2 na 26. kilometru směrem od Brna na Břeclav, stojí u krajnice porouchané osobní auto a na D2 zůstáváme mezi 24. až 28. kilometrem směrem z Brna na Břeclav, bude v levém pruhu probíhat oprava vodorovného značení. A na Brněnsku v Modřicích na křižovatce ulic Evropská a Popovická počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Tak si jen opatrně, šťastnou čtvrteční cestu vám přejeme.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: No a po hitech pro dobrou náladu od kapely Sunrise Avenue a Coldplay nabídneme třeba Světový den mytí rukou anebo Světový den venkovských žen, ale bude toho více. Teď už ale slibované hity pro dobrou náladu.

0: 13 minut po 7 hodině kapela Coldplay, za chviličku MT Smile a Kali, a nebo třeba taky zpěvačka Duffy s hitem Mercy. No a ve čtvrtek 15. října se pouštíme do přehledu 15. října v tom smyslu, že i dneska tady máme nějaké ty světové dny, tak se pojďme připomenout a začneme pěknou očistou, protože 15. říjen patří také světovému dni mytí rukou. O žloutence se tady toho v předchozích měsících namluvilo až, a ne nadarmo se tomu říká nemoc špinavých rukou. Dnes už to pro nás zní jako, no řekněme samozřejmost, ale ruku na srdce. Kolik vteřin u umyvadla reálně strávíte? Hygiena říká, že poctivé mytí mýdlem má trvat alespoň 20 sekund. Věděli jste ale taky, jak těžce se tento dnes už pro nás obyčejný zvyk prosazoval? Pojďme se podívat do 19. století, kdy si lékaři v nemocnicích, tomu člověk se nechce ani věřit, ruce vůbec nemyli a chodili třeba z pitevny rovnou k porodům. Když pak ale maďarský lékař Ignác Semmelweis navrhl, aby si doktoři mezi jednotlivými pacienty drhli ruce chlorovým vápnem, kolegové se mu vysmáli a doslova do písmene ho vyštípali z oboru. Mimochodem, podle mikrobiologických stěrů žije na běžné kancelářské klávesnici u počítače nebo displeji chytrého telefonu či tabletu v průměru až 400x více bakterií než na prkénku běžné toalety. Toalety se totiž pravidelně dezinfikují, zatímco mobil položíme během dne leckde, tam na stůl v restauraci, tam možná i na zem, tam v autě na sedačku a pak třeba i na kuchyňskou linku a prostě si přenášíme ty bacily. I ten náš mobil by si tedy občas zasloužil nějakou tu hygienickou očistu. Někteří dokonce tvrdí, že nejenom po toaletě bychom si měli mít ruce, ale i po práci na počítači nebo když vezmeme telefon do ruky. 15. říjen vyhlásila OSN také jako světový den venkovských žen, a to je téma, které tady u nás na Jižní Moravě rezonuje dvojnásob. Není se samozřejmě vůbec čemu divit. Toto není svátek žen z nějakých nablízkaných kanceláří ve velkých městech. Patří všem ženám, které drží pohromadě náš venkov, od brzkého ranního vstávání k hospodářství přes práci na vinohradech a zahradách až po to, že mají navařeno vlastně v podstatě pro celou rodinu. A ještě stíhají chodit do práce. Statistiky dokonce říkají, že venkovské ženy po celém světě vyprodukují více než polovinu veškerého jídla, které máme na talíři. Přesto jejich dřinu často bereme jako samozřejmost. A tak z rády jich posíláme obrovskou poklonu a pomyslnou kytici všem skvělým ženským na dědinách v malých obcích. Je fantazie, že 15. říjen je světový den venkovských žen. No a pokud máte dneska v práci kolegu, který od rána brumlá po dvou si, káva je pro něj moc horká, taky hořká, vzduch moc suchý nebo studený, a na každou otázku odpovídá jakýmsi vrčením nebo tak nějak lidově řečeno na půl huby, dneska na něj nebuďte zlí. 15. říjen je totiž Mezinárodní den bručounů a mrzoutu. Ano, i oni mají svůj den. Vznikl původně v roce 1976, a to v Americe, podle věčně mrzuté paní učitelky, která měla narozeniny právě v tento den. Psychologové ale navíc potvrdili, že mírná mrzutost je pro život zdravá. Když máme trochu takzvaně jako jeden blbec, nic nás nebaví, tak náš mozek prý funguje analytičtějš, všímá si více detailů a snadno pak třeba nenaletí na nějaké vychytralé prodejní taktiky. Vlastně tím pádem můžeme i ušetřit. No podívejte se, co všechno přináší 15. říjnový den. Světový den mytí rukou, světový den venkovských žen a den bručounů a mrzoutů. Ať tak nebo onak, jsme rádi, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a posíláme další z hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: sváteční raní z Dědafy a Mercy. Za chviličku George Ezra anebo Offenbach. Tak kolego, jdeme na ty PET lahve?
1: Ano, jdeme na ně, je to příběh o pořádné trpělivosti, nějaké to vracení petek a tak dále známe všichni, ale také tento případ ukazuje o tom, že to jde jako pojmout tak jako lehce řečeno ve větším. I na prázdných lahvích se skutečně dá docela hodně vydělat. Důkazem jeden Polák, který strávil neuvěřitelných 10 hodin u automatu na vracení lahví a plechovek. A neznamenalo to, dámy a pánové, že ten automat byl nějaký pokažený, že mu něco bylo, že nefungovala nějaká ta katoda Olomouc nebo něco. Prostě jich měl tolik. Od března všechno sbíral po okolních vesnicích, kam vyrážel na kole a nazbíral jich přes 11 tisíc. Posléze je tedy všechny přivezl do města Bochnia, nedaleko Krakova, a jeden po druhém je začal vracet. No a jaký byl teda konečný výsledek? Nový polský rekord. Přepočtu dostal přes 31 tisíc korun na zálohách. Část peněz chce prý navíc věnovat dobrovolným hasičům, ženskému spolku a místním školám, kterým prý nakoupí sportovní míče. Zbytek si teda nechá pro sebe jako odměnu za to, jak poctivě všechno sbíral, a se sbíráním samotným prý rozhodně nekončí. Jeho dalším cílem je totiž přispět na nový hasičský vůz, takže automaty na lahve ho zřejmě ještě nějakou tu dobu budou vídat pravidelně, a prý začíná zase na novo a má před sebou novou startovní čáru. To je hezký příběh, ale čeče, 31 tisíc korun na zálohách, udach tam stál 10 hodin. No ale vydělal, vidíš to ještě i z toho, řekněme zase na to, abys to obdarovával všechny kolem, není to zase až takový výnos, tak jde vidět, že ten borec má jako dobré srdce, že i z toho mála, co tam dostal za ty flašky, no tak obdaruje, jak
0: tak
1: už
0: z toho mála, ne, dnes tady řekneš 30 tisíc a pak málo, no je to
1: no
0: peněz,
1: ne, no, no ne, no tak jako beru, jakože nevyhrál milion a půl, jo, aby
0: ale
1: rozdával.
0: Ale i to malinko, když dáme prostě dohromady a pomůže ještě dalším, klobouk dolů před ním. Já bych teda akorát nechtěl by zrovna v té frontě, když bych chtěl vracet pár flašek a třeba kolik, jak dlouho ještě?
2: No počítej,
1: 9,5 hodiny.
0: 80 hodin, aha, dobře, tak já si skočím ještě pro rohlík a vrátím se a uvidím, jako jo. Ale je pravda, že tady to zálohování v mnoha státech, když začalo, tak zmizly ty PET lahve nebo plechovky prostě z přírody. Když jdeš u nás, tak nevidíš pivní láhev nebo prostě nějakou flašku, jo? Je zálohovaná, nevyjazuje se to. Ale když se jdeš projít do lesa, sem tam stále ještě prostě petku nebo plechovku najdeš.
1: To takže jo, možná, rozhodně, no. Jako v mnoha těch zemích už je to automatika, že je to jako zálohované. Mám pocit, že tady už taky některé obchody to mají zálohované, jako není to ještě úplně celoplošné, ale i tady už jako nějaké ty vlaštovky přiletěly.
0: No rozhodně evidentně, když je to zálohované, tak toho bordelu není tolik po lesích. No, skraďme to. Řekněme si to na rovinu, tak jak nám zobák narostl. 4 minutky bude po 8. Tady jsou Offenbach.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: suché a nazíjen poměrně teplé počasí bude podle meteorologů pokračovat. My pokračujeme ve čtvrteční ranní jízdě za ten 15.10. Toto byly Afumba, za chviličku třeba Adam Jurica, Jennifer Lopez nebo Olivia Dean. A před muzikou tradičně ještě v tomto případě krátké čtvrteční jihomoravské zprávy.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Práce kolem aut vás baví? Tak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika, skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas.

0: Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, máme 2 minutky po půl osmé.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Ústavní soud nevyhověl dalším 2 stížnostem Břeclavana Tomáše Jiříkovského, který je hlavní postavou bitcoinové kauzy. Jeho obhajově vadilo například to, jak policie vybrala soudního znalce nebo že neměla přístup ke všem vyšetřovacím spisům. Soud ale v postupu policistů nenašel pochybení. Pacienti nemocnice Kyjov jsou podle nejnovějšího dotazníkového šetření spokojeni především s přístupem zdravotníků a kvalitou péče. Objevily se ale i výhrady. Hospitalizovaným pacientům vadila především nemocniční strava, další upozorňovali na chybějící klimatizaci nebo vybavení pokojů.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Momentálně měříme v Kyjově 4 stupně, 5 hlásí Čejkovice, Klentice má 4, Dolní Němčí 3 stupně.
2: Rádio Jih, doprava.
1: Zamíříme do Křepic a taky na D2. Zdravíme na cesty, opatrně na Břeclavsku v Křepicích, v ulici Osvobození probíhají práce údržby a na D2 mezi 24 až 28 kilometrem spinem z Brna na Břeclav v levém pruhu probíhá oprava vodorovného značení. Šťastnou čtvrteční cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Jen si to představte, co když si jedno ráno zajdete pro čerstvé rohlíky a chleba ke snídani a pečivo jednoduše nebude. Nebude je mít kdo upéct, ty rohlíky, ten chleba. Čeští pekaři teď varují, že jim docházejí lidé a mladí se do tohoto řemesla zrovna nehrnou. Jak vážná je situace, prozradíme v ranní jízdě rádia Jih. Už co nevidět, teď je tady Adam Ďurica.

0: hodina 41 minut, toto byla Jennifer Lopez ve čtvrteční ranní jízdě, už za chvíličku další z hitů pro dobrou náladu. A teď k tomu pečivovému tématu. Představte si, že si ráno zajdete do obchodu pro čerstvé rohlíky a chleba a regály budou prázdné. Ne proto, že by nebyla mouka, ale protože je nebude mít kdo upéct. A přesně před tím teď varují čeští pekaři. O toto řemeslo totiž mladí nemají moc zájem. Každý rok dokončí školu necelé 200 vyučených pekařů, ale do pekáren jich skutečně nastoupí jen asi 50. A to je hodně málo. Problémem jsou ale také nižší výplaty, noční směny a fyzicky náročná práce. Pekaři proto teď rozjíždějí kampaň, která má mladým ukázat, že i toto řemeslo má budoucnost. Navíc usilují, aby se potravinářství zapsalo v České republice mezi strategické obory a aby se k němu takto i přistupovalo. A do toho všeho rostou pekárnám náklady, takže prý máme počítat zase i s nějakým tím dražším pečivem. Tímto zdravíme všechny pekaře a pekařky, děkujeme za čerstvé voňavé pečivo, posíláme v 7 hodin 42 minutky další z hitů pro dobrou náladu.
1: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
6: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
7: Zbláznili jste se?
8: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Byla klubu za 59,90 a Activí kefír v Byla klubu za 21,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 minut a bude 8, toto byla Olivia Dean, za chviličku Unique 2 a Break My Stride, muzika z let 90. Ale teď k rannímu tématu, ptáme se, v jaké poloze se vám nejlépe spí a bez čeho prostě neusnete. Jak to máte vy? Spíte raději na boku, na zádech, na břiše nebo v posteli? Se různě kroutíte, než najdete tu správnou polohu? Povězte nám.
1: Napsal Vojta, ahoj, dobré ráno, tak dokud jsem měl ještě těch svých krásných 80 kilíček, mohl jsem spát na zádech, na bříšku, na boku, prostě jak se mi zachtělo. No jo, ale teď, když už mám přes ten metráček a nedej bože přijdu domů ještě po nějakém tom pivíčku, tak mám na výběr jedinou polohu na bočku, protože jakmile se otočím na záda, tak mě manželka každých 5 minut budí, že prý chrápu, jak starý traktor. Ale pozor, to tvrdí ona, já o žádném chrápání samozřejmě vůbec nevím, já spím jako miminko. Mějte se krásně, užijte si dobré ráno a manželkám pevné nervy. A my Vojtovi děkujeme za krásný příspěvek.
0: Ano, za otevřenost. Nejoblíbenější poloha spánku, takové ranní téma, taky se ptáme, jestli máte nějaký detail, bez kterého neusnete, a jeden přidává Soňa. Mám svůj malý polštářek, bez kterého ani ránu. Jezdí se mnou úplně všude.
1: Markéta píše, dobré ráno, já ulehnu na levobok, napolohuju si polštář pod hlavou, pokrčím nohu přes nohu a spím, jinak to nejde.
0: Na boku, na zádech, na břiše, na boku na levém a nebo na pravém, a nebo taky můžeme prý spát v poloze medvěd versus slavík. Píše nám alespoň přes Facebook Rádích i Vísek, na břiše spím jako nemluvně. Na zádech spím jako lesní dělník po 12. Přítel tvrdí, že chrápu, ale já jsem přesvědčená, že jen v noci trénuju operní zpěv. Tak kdo z vás další trénuje v noci operní zpěv? Dejte vědět přes Facebook Rádik, posílejte další SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Ptáme se na vaši nejoblíbenější polohu spánku a zdali pak máte nějaký detail, bez kterého neusnete.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: výjimečné, unikátní Unik 2 ve čtvrteční raní s datem 15. října. Dobré ráno, Moravo, po 8. třeba Avicii a jeho The Night. Taky Alex Warren. A trocha folkloru. Chlapíka, od kterého byste to možná za normálních okolností ani nečekali. Houfanenek Hagen a Moravian Rap Schody.
1: A tak hledím na Vinice, kolem obce Skoronice, kde...
0: Pacienti kyjovské nemocnice chválí zdravotníky. K čemu mají výhrady? Prozradí čtvrteční jihomoravské zprávy rády. Startují v ranní zdi rády, jejich už za chviličku.
2: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno. Zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
4: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantvík.cz.
11: Hledáte práci ve strojírenství? Společnost Spoluworks Perfecta v Kyjově hledá obsluhu CNC soustruhů a více osích obráběcích center. Požadujeme technické vzdělání nebo praxi v obsluze a seřizování CNC strojů i ochotu pracovat na 3 směny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, rodinnou atmosféru a benefity. V případě zájmu volejte Tomáši Šrámkovi na 608 724 007. Více na spoluworks.cz.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
14: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, je 8 hodin.
18: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
19: Ústavní soud odmítl další 2 stížnosti Břeclavana Jiříkovského v bitcoinové kauze a pacienti kyjovské nemocnice chválí zdravotníky, výhrady mají ale ke stravování a čekacím dobám. Ústavní soud nevyhověl dalším 2 stížnostem Břeclavana Tomáše Jiříkovského, který je hlavní postavou bitcoinové kauzy. Jeho obhajobě vadilo například to, jak policie vybrala soudního znalce, nebo že neměla přístup ke všem vyšetřovacím spisům. Soud ale v postupu policistů nenašel pochybení. Jiříkovský v minulosti daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v hodnotě zhruba 1 miliardy korun. Podle vyšetřovatelů tím chtěl legalizovat peníze pocházející z trestné činnosti. Vinu odmítá a dále zůstává ve vazbě. Obžalobou se bude zabývat krajský soud v Brně. Ústavní soud navíc řeší ještě 3 další Jiříkovského stížnosti. Pacienti nemocnice Kyjov jsou podle nejnovějšího dotazníkového šetření spokojeni především s přístupem zdravotníků a kvalitou péče. Ukázali to výsledky průzkumu, do kterého se od července do září zapojilo téměř 1500 lidí. Pacienti nejvíce oceňovali ochotu sester, vstřícnost lékařů a srozumitelnou komunikaci. Objevily se ale i výhrady. Hospitalizovaným pacientům vadila především nemocniční strava, další upozorňovali na chybějící klimatizaci nebo vybavení pokojů. Lidé docházející do ambulancí si zase stěžovali na dlouhé čekání. Nemocnice chce připomínky využít ke zlepšení služeb. V případě stravování už například vznikla speciální komise, která se zaměří na kvalitu jídel a používaných surovin.
0: Počasí. Suché a nařijen poměrně teplé babí léto pokračuje. I dnes ve čtvrtek 15. října totiž meteorologové předpovídají až 17 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském kraji, maximálně 15 v tom Zlínském. Ráno bude polojasno až skoro jasno a v údolích se mohou vyskytovat lokálně mlhy, které se dopoledne rozpustí. Během dne bude pak převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Pojďme i k ranním teplotám. Milotice 4, Hodonín, Brumovice, Otnice aktuálně po plus 5 stupních Celsia.
20: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
0: Rádio Jih. Doprava. Na dálnici D2 mezi 24 a 28 kilometrem ve Spinu na Břeclav v levém pruhu probíhají práce údržby, projíždíte opatrně, stejně tak pozor na D52 mezi 21 a 10 kilometrem Spinem od Pohořelic na Brno, kde u krajnice probíhá údržba povrchové kanalizace. Šťastnou čtvrteční cestu.
21: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu J.
0: Tak to vypadá, že řidiče a řidičky čeká v České republice možná pořádná změna, co se cestování týče, protože některé věci, které možná budou schváleny některým, řekněme, zpříjemní cestování, některým to zase trošičku zkomplikuje cestování. Zpřísní se totiž některá pravidla, týkat se to bude zejména pokud ze zahraničí. No a doslova zemětřesení čeká řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě. Co všechno ministerstvo dopravy chystá, prozradíme v ranní jízdě rádi, už to nevidět.

0: ze Slovenska, Peter Bitch, projekt Hey Now, 9 minut po 8, co nevidět, Fever Dream a Alex Warren a nebo Loufánek Hager. Hity pro dobrou náladu jsou připraveny, stejně tak jako změny pro české řidiče a řidičky. Vypadá to, že nás čeká, když se to všechno schválí, celá řada změn, protože ministerstvo dopravy připravilo úpravu silničního zákona, jež má některé věci zjednodušit, ale zároveň zpřísnit pravidla pro hříšníky za volantem, třeba pokuty ze zahraničí. Pokud nějakou dostanete a nezaplatíte, nově by ji po vás mohli vymáhat i české úřady. Nezaplatíte, přijde exekuce. Na druhou stranu by se řidičáky, a už jsme na tom na jihu o tom hovořili, mohli vydávat na 15 let místo současných 10, když máte C-čko, chodíte tam častěji, že? Majitelé těžších obytných aut by zase mohli na dálnici jezdit 100 místo 80. To je určitě také jistě potěší, protože víme, že se to tady obytnými auty jen hemží. Doslova ale zemětřesení čeká řidiče vozidel s právem předností jízdy, kam spadají zejména záchranáři a převozové služby. Novela jim nově uloží povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření a pak ho v pravidelných intervalech opakovat. Výjimku dostanou policisté, celníci či hasiči, jejichž psychická odolnost se ověřuje už v rámci služebního poměru. Aby nedošlo k personálnímu kolapsu, kdyby náhodou právě ti řidiči záchranářských vozidel prostě neprošli těma testama, tak zákon počítá s 2letým přechodným obdobím. Zatím ale připomínáme, nejde o schválené změny, návrh musí ještě projít vládou a poslanci, ale vypadá to, že šance na projití tady je, a tak řidiče a řidičky v Česku čekají pořádné změny.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

nohy cifrujou na další slohy. V máji prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl.

0: Milan Kapely, Tři sestry, Loufaralek Hagen a jeho Moravian Rap. Schody. 8:17, co nevidět Cyndi Lauper.
1: Když už se někdy s rodinkou vyrazíte do zoo, tak očekáváte, řekněme, jakové nějaké příjemné zážitky, že uvidíte zvířátko tamto, onto a tak dále. Kvůli tomu se do zoo jakoby chodí, ale jak je tady příkladem i tady tento případ, tak občas to může dopadnout i úplně jinak. Je to zážitek ze zoo, na který jeden manželský pár z Číny asi jen tak nezapomene. Vyrazili si prohlédnout zvířata a z auta zrovna krmili dvě alpaky mrkví. Jenže jedné z nich se něco nelíbilo a rozhodla se jim to dát pořádně najevo. Na návštěvníky totiž vyplivla pořádnou dávku slin i s rozžvíkanou mrkví. A tak si to představte z té obrovské tlamy, když na vás vystřelí rozžvíkaná mrkev a dávka slin, nic moc, dáme i hezčí zážitky. Odneslo to auto, žena, která všechno natáčela, ta začala prý překvapením dokonce i ječet. Alpaky jsou přitom jinak docela mírumilovná zvířata, jenže pliváním dávají najevo, že se jim něco nelíbí. Co to bylo v tomto případě, o tom můžeme jedině spekulovat. Na lidi ale příběžně neplivou, většinou si takto vyřizují účty mezi sebou. Tady to skytala teda žena, která to má v uvozovkách jen natočeno. Manželé prý mohou být dle odborníků vůbec rádi, že to schytali jen tou mrkví. Alpaky totiž umí vyplivnout i částečně natrávený obsah žaludku a to už vůbec nechcete, protože to prý mimořádně smradlavá záležitost. Takže pokud někdy zamíříte do zoo a budete alpaku krmit, tak vzpomeňte na tento případ a buďte raději trošku obezřetní a opatrní a jak vidíte, můžete počítat úplně se vším.
2: Já naopak na něho velmi rád rychle zapomenu. Představa, že já tebe lečí něco za žaludku.
3: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: kapičku blíže víkendu, rozhodně ještě mnohem blíž dalším hitům pro dobrou náladu. Co nevidět, Robin Schulz a Sugar. Po půl deváté zazní také Mark Dunn a Country Girl. A kapela Kabát a jich Malá dáma. Tady jsou kluci naprosto zdraví, když asi jste pochytili. Na podzim se vyrozá nevyhla ani těmto chlapíkům a tak některé koncerty hod tady na Jižní Moravě museli přesunout. My je nabídeme po půl deváté, ale ještě předtím další krátké čtvrteční jihomoravské zprávy.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Navštivte autosalon Citroën ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
5: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
6: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke

0: u nás.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Hezké říjnové ráno, Moravo, minutka, bude 8:30.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Kudy pod zemí vede vodovod, kanalizace nebo další inženýrské sítě, i to pomáhá zjistit digitální technická mapa Jihomoravského kraje. Ta usnadňuje přípravu nových staveb. Obsahuje podrobné informace nejen o podzemních sítích, ale také o silnicích a dalších stavbách. Jihomoravský kraj na všechno získal peníze z evropských fondů. Uherskohradišťská nemocnice se v pondělí 19. října připojí k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu a nabídne ženám bezplatné poradenství i praktický nácvik samovyšetření.
3: Počasí.
4: A podíváme se také na aktuální teploty v regionu. Zlín měří 5 stupňů, 4 hlásí Dolní Bojanovice, 6 plus Sedlec u Mikulova a 7 Jištěšany.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Opět znovu na cesty, míříme zase do Břeclavi a na dálnici D2. Připomínáme, od včerejšího dne je z důvodu havárie vodovodu na ulici na Pěšině ve Staré Břeclavi u domova seniorů zavřena část této komunikace a dočasně zrušena i autobusová zastávka Břeclav Stará Břeclav domov seniorů. Tak opatrně, na D2 se to zase před Brnem štosuje, zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Tak opatrně, zjehem šťastnou čtvrteční cestu.

a dneska se v hudební historii podíváme na dva hity, které dobily britskou hitparádu. Jeden spojil dvě generace a vrátil Eltona Johna po 16 letech na vrchol a ten druhý, ten málem vůbec nevznikl. Zpěvákovi U2 Bonovi totiž někdo ukradl kufr s texty. Podrobnosti za chvilku.

0: Radio E.
1: Radio E.

0: Už za chvíličku se ponoříme do hudební historie dnešního dne. Mimochodem je to pár dnů zpátky, co jsme tam měli tohoto chlapíka jménem George Ezra, naspíval song s názvem Budapešť. Ano, jak jste se dozvěděli z té hudební historie, za svojí možná budoucí láskou tam nikdy nedojel, protože den předtím totálně propařil a vlak mu ujel. Ale to už je minulost. Pojďme se podívat na dnešní hudební historii. Dnešní zatem 15. října, protože roku 2021 přepsal vrchol britské hitparády Sir Elton John, spojil totiž síly s popovou princeznou Dua Lipou a její hit Cold Heart vystřelil na samotný vrchol. To byla první britská jednička po 16 letech a udělala z něj jediného interpreta v historii, který měl hit v první desíce v 6 různých dekádách za sebou. Celá tato taneční pecka je přitom geniální recyklace, protože producenti vzali hned 4 staré Eltonovy písničky ze 70. a 80. včetně slavného Rocketmana a přetavili je do moderního klubového zvuku. K tomu se u mikrofonu sešly vlastně dvě různé věkové generace, že? Výsledek baví úplně stejně 20-leté i 50-tníky. Dua Lipa, Elton John a Cold Heart. No a 15. října roku 2000 pak debutovala z prvního místa britské hitparády píseň o tom, jak člověk může přijít o všechno. O peníze, práci, jistoty a přesto dokáže najít radost z toho, že slunce vyšlo, svět je plný barev a před ním je nádherný den. První místo totiž obsadili U2 se svým hitem Beautiful Day. No ale den natáčení této pecky nebyl pro zpěváka Bona Voxe úplně tak krásným. Představoval si to podle mě úplně jinak. On totiž zapomněl v dublinském hotelovém pokoji svůj pracovní kufr. Byly v něm osobní poznámky a sešity s rozpracovanými texty k novým písním, včetně právě Beautiful Day. No a kufr někdo ukradl, protože krade se všude, nejenom u nás. A texty se našly až po neuvěřitelných 4 letech v jednom domě překupníka. Ale Beautiful Day song vznikl. Jak? No Bono musel texty k tomuto singlu prostě vytáhnout z paměti a naštěstí tam mu slouží více než dobře. Nebo minimálně v tom roce 2000, kdy to všechno vzniklo, respektive debutovala z prvního místa ta písnička, to všechno fungovalo. Nějaký ten pátek dříve. A možná, že i dnes. A my pevně doufáme, že to tak máte i vy a že si i dnešní hudební historii v ranní jízdě rádia zapamatujete a že vám třeba taky něco dala. A víte co, my vám toho dáme ještě víc. 8 hodin a 40 minut další z hitů pro dobrou náladu. Mark Dan a Country Girls.
1: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retro party široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
3: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12.
4: Řekni heslo JICH a máš 10% slevu.
3: www.stkbučovice.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: kapelu Savage Garden už za chvíličku ve čtvrteční raní zjeví střídá kapela Kabát. No a my se dvě minutky po tři čtvrtě na devět budeme věnovat ještě jednou dneska v ranním tématu, respektive v raní zdieranímu tématu. Jen co jste dneska vstali, už jsme se ptali na nejoblíbenější polohu spánku, jestli máte nějaký ten detail, bez kterého neusnete. Tak se pojďme podívat na vaše komenty.
1: Martina napsala, usínám na pravém boku a pod hlavou dva polštářky. Můj člověk, jako to, prostě jako jeden polštář, to neexistuje. Prostě neukážu si přece, že bych spal s jedním polštářem.
0: Fakt jo?
1: No to se, samozřejmě. A pokud možno co nejvyšší, žena vždycky říká, že to ani není leh, ale set v tom, čem já
0: spím. Si nemáš hlavu potom v vůči tělu jako v pravém úhlu.
1: Prostě mě to je úplně jedno. Já
0: a za hlavou tě potom nebolí?
1: Hlavu jako musí mít prostě vysoko, no. No ne, to musí být pořádný polštář, aby si tam ležel nejenom hlavou, jasné, ale jako půlkou těla.
0: Jasně,
1: jako.
0: Ale když máš hlavu jak pátrací balon, je potřeba mít takové velké polštáře a rovnou dva. Co Renča? Já spím hubou ke zdi a manžel taky.
1: Velebnosti. Zdenka napsala, dobré ráno, moje oblíbené spací polohy jsem se načas musela zbavit kvůli operaci kyčle.
0: Tak přejeme Zdeně brzkého uzdravení. Monika nás také pouští do ložnice. Zní to sobecky, ale nejlíp se vyspím, když je manžel na turnuse. Spím jako mimino, ale jakmile přijede na víkend domů, je to za trest, protože chlapi, co? Hrápou. Mončo, zdravíme.
1: Martina napsala, na břichu ve stabilizované poloze a duchna musí být pěkně zahnutá a la kukla. Žádná končetina nesmí trčet z postele, co kdyby přišel bubák.
0: Tak evidentně každý z vás má nějakou tu nejoblíbenější polohu spánku, je to celkem logické. Tak až na spánek zase přijde, přem vám sladké sny, ne?
1: No, počká,
0: co jinakšího ještě
1: popsat? A ty řekni jako ty jeden polštář?
0: Ano.
1: Nemusíš mít vysokou pod hlavou,
0: jo? Já jsem skromný.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Taylor Swift a Shake It Off těsně před 9:00, po 9:00 na rádu jejich klasika Rock Seťáci. Těch novějších třeba Rosie. A po 9:00 zazní kapela Krištof. Uherskohradická nemocnice se připojuje k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu. Podrobnosti nabídnou čtvrteční jihomoravské zprávy za ten 15. října.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 tisíc korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Hezký čtvrtek, je 9 hodin.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Digitální mapa Jihomoravského kraje usnadňuje plánování staveb, ukazuje i podzemní sítě a Uherskohradišská nemocnice se připojuje k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu. Kudy podzemí vede vodovod, kanalizace nebo další inženýrské sítě, je to pomáhá zjistit digitální technická mapa Jihomoravského kraje, která usnadňuje přípravu nových staveb. Obsahuje podrobné informace nejen o podzemních sítích, ale také o silnicích a dalších stavbách. Využívají například projektanti stavební úřady nebo obce, které díky ní mohou lépe plánovat stavební práce. Na vytvoření mapy získal Jihomoravský kraj peníze z evropských fondů. Výsledky projektu představí odborníkům příští středu 21. října. Uherskohradišťská nemocnice se v pondělí 19. října připojí k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu a nabídne ženám bezplatné poradenství i praktický nácvik samovyšetření. Akce s názvem Říjen v růžové se uskuteční od 8 ráno do pravého poledne ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Zdravotníci návštěvnicím ukážou, jak si správně vyšetřovat prsa a poradí také s možnostmi preventivních kontrol. Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen a její včasné odhalení výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Připomeňme, že ženy od 45 let mají jednou za dva roky nárok na mamografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou.
10: Počasí. Zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Teploty až 17 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 15 ve Zlínském kraji. Aktuálně Vacenovice, Jalubí 7, Tvrdonice 8, Brno 9 stupňů Celsia.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar. Váš prodejce Škoda.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Vrčíme do Zlína. Ve Zlíně Malenovicích na 33. května směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladním. Jeden pruh je neprůjezdný, kolony se alespoň prozatím netvoří. Opatrně, si hem šťastnou čtvrteční cestu.

0: 8,5 minuty po 9. Rosie, co nevidět, Sugar Babes, anebo Tobias Topic. A to, že pokračuje Terezianské babí léto, vy i Vojta, tak je lehce oděn. I tobě přejeme krásné čtvrteční dopoledne.
1: Zdravím tebe, celou jižní jihovýchodní Moravu.
0: To je hezké od tebe.
1: Tak musel jsem to dojít pozvednout, že jo, co? To úroveň
0: no
1: tady.
0: No tak pochopitelně jsme rádi. Co ty a zvířátka? Teď nemyslím, jako že by si zdal někde bobíka, to ne,
1: já jsem přemýšlel, že na oběd bude guláš, no.
0: No, no, tak to jsem se zeptal toho pravého. Ne, máš doma třeba nějakého pejska nebo kočičku?
1: Osmák degu, hlodavec.
0: Jo, vlastně už jsme se o tom bavili, vidíš to, tak já mám krátkou paměť, ale to vůbec nevadí. Jak je to veliké zvířátko, plus minus autobus?
1: Čověče, 10 cm, 15 ososem.
0: Tak abyste si to dokázali představit, na dezertách se to nevleze.
1: Hej.
0: Ne, vážně. Proč se velcí psi většinou nedožívají tak vysokého věku jako ti malí? Vědci teď přišli se zajímavým zjištěním a ukázalo se, že roli hraje i to, jestli máme doma pejska nebo fenku. Podrobnosti dodáme z vědeckých kruhů už za chviličku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Topic na rádiu jejich základečku kapela Krištof a nebo Timbaland. Máte doma pejska? Tak možná víte, že ti velcí se většinou nedožívají tak vysokého věku jako menší plemena. A vědci teď přišli na to, že velcí psi skutečně stárnou rychleji. Zkoumali krev téměř 900 hafanů různých plemen a zjistili, že rychlejší stárnutí je patrné dokonce i na úrovni DNA. Zajímavé také je, že rychleji než fenky stárnou také psí samci. Vědci teď doufají, že jim tyto poznatky pomohou najít způsob, jak stárnutí velkých psů zpomalit a dopřát jim tak více společných let s jejich páníčky. No, kdyby se jim to podařilo, byla by to fantazie, protože člověk pořád na svém těle, nebo pracuje se svým tělem a chce žít déle, tak by bylo určitě fajn, kdyby i ti naše čtyřnohý mazlíci tady s námi mohli být i déle.
1: Mně přijde zajímavý, že je to vlastně tak, že ty větší rasy tedy mají menší životnost. Mm-hmm. Když se podíváš na přírodu, tak často právě jako velká zvířata, velcí savci se dožívají hodně, vlastně? Například sloni, plejtvásy. A že vlastně, když máš nějaké menší hlodavce, tak ti naopak mají zase jako míň roků tady na zemi.
0: To je ten rozdíl.
1: A je to právě úplně naopak.
0: To je ten rozdíl mezi volnou přírodou a tím domácím opečováváním.
1: Jo, takhle, jakože zlení víš.
0: Ty s tebou spijou v posteli, rozumíš? Tím pádem na ně nemůže spadnout žádný kokosový ořek, dobře, u nás nějaká hruška nebo jablko, jo? No a ti velcí prostě jsou zase venku, kde si jim třeba eventuálně něco stát může. Tak to hold příroda zařídila, je otázka, jestli do toho máme my jako lidé eventuálně teda věci jako strkat nos, v tomto případě prsty a zkoumat nějakou tu DNA. Na stranu druhou přiznejme si to, mnozí jsme měli spoustu psů a kdybychom si mohli vybrat, jestli tady s námi bude 10 nebo 18 let, ta varianta je naprosto jasná, nad tím by snad člověk ani nepřemýšlel.
1: To asi každý, kdo měl někdy nějakého takového parťáka, je to němoutvá.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: mám strach z toho, co řekne. Šestiletá holčička nás zase předčila. Ale my v tom rozhodně fandíme a držíme dál pěstí.
1: Práce kolem aut vás baví? Tak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika, skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
5: Váš názor? Váš názor?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: udělat hit, jde i bez toho, aniž by člověka bolely hlasivky. Toto byl důkaz Jasper Forks, co nevidět Enrique Iglesias a už zpívání Bailando. Naštěstí zpívat nebude Vojta.
1: Bo to je moc, škoda, to hodně
0: přicházíte. Bo mu to moc nejde, ale i tak přináší něco zajímavého.
2: Přesně tak, já tu mám jeden velký malý příběh, velký kvůli tomu, co už dokázala, a malým kvůli věku hlavní hrdinky. Japonce Illumi Maedaové je teprve 6 let, ale už se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. A to prosím pěkně jako nejmladší klubová DJka na světě. Za mixážní pult se poprvé postavila už ve 3 letech a teď v japonské Yokohamě odehrála před publikem více než hodinovou party. Hudba tohle děvče provází od malička, doma se hodně poslouchalo, tancovalo a právě přátelé její maminky ji postupně naučili základy mixování. Sama říká, že ji baví hlavně sledovat, jak se lidé díky hudbě baví a zapomínají na starosti, což teda prosím pěkně v 6 letech je hodně velké uvědomění. No a jaké má sny? Opravdu veliké. Jednou by malá Illumi chtěla hrát na festivalech po celém světě a zkusit další rekordy. Vedle toho má ale i jeden takový ještě pořád dětský sen, otevřít si vlastní zmrzlinářství, kde by spojila hudbu a sladkosti. Jinak je to prostě pořád obyčejná 6letá holčička, chodí do školy, dělá úkoly, prý má ráda matematiku, což teda jako nechápu, ale dobře, cestování nebo snowboarding. Ale když prostě zahraje hudba, tak tam je všechno, všechno pustíme z rukou a utíká se znovu pařit. Co jsi dělal v 6 letech ty?
0: No, tahla jsem kačera, jako, ale tady se ukazuje a myslím to v dobrém, jak je ten svět nespravedlivý. Tak ona, protože jí baví matika, přepokám, že ji umí, jo? Má podnikatelské vlohy, otevře si zmrzlinárnu, je fantastická DJka a to je jí teprve 6 let.
2: No, máme co
0: o ní
2: dělat.
0: Budeme hovořit, až jí bude 10.
2: Doufám, že nás jako nepohřbí úplně.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Hahaha, nábytek očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
7: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Další den, další hodina a další skvělá muzika. Přesně to platí na rádiu Jih v době, kdy časomíra ukazuje, že 10. udeří zhruba za 3,5 minutky. Aby jsme si dnešní dopoledne maximálně užili, od toho na playlist pošlu třeba Davida Guettu When Love Takes Over. Cestu si k nám do studia najde taky vínečko od Vesny. A muziku z rychlého šálku obstará BB Rexa New Religion. Petr Indra byl na výzvědách a proto nachystal další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Mějte naladěno, tématem totiž bude taky to, jak havárie vodovodu uzavřela Břeclavskou ulici na Pěšině.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
2: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
7: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo ksupavé čokoládovo-karamelové paštičky.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tati, kdy bude levnější benzín?
17: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
18: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Před chviličkou odbyla 10. hodina. Díky moc, že jste s Jihem.
19: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
20: Havárie vodovodu uzavřela Břeclavskou ulici na Pěšině a Brno bude mít ve Starém Lískovci jednu z největších zelených střech na bytových domech v Česku. Řidiči v Břeclavě musí počítat s dopravním omezením v ulici Na Pěšině ve Staré Břeclavě, kde kvůli havárii vodovodu uzavřeli část silnice u domova seniorů. Potrvá až do 21. října. Dočasně zrušena také autobusová zastávka Stará Břeclav domov seniorů, kterou nahrazuje zastávka na Lidické ulici ve směru od centra. Autobusy linky 564 pojedou odklonem přes ulice Lidická a seniorů, přičemž ulice seniorů je po dobu uzavírky jednosměrná. V brněnském Starém Lískovci se pustili do zajímavého projektu, který má obyvatelům bytových domů zpříjemnit hlavně horké letní dny. Na pěti domech v Dunajské ulici totiž vznikne zelená střecha o rozloze téměř 1700 metrů čtverečních. Půjde o největší takovou instalaci na brněnském sídlišti a jednu z největších v Česku. Střechy pokryjí pásy odolných rostlin, které pomohou chránit izolaci před sluncem a zároveň snížit teplotu v bytech v nejvyšších patrech. Podle odhadu by tam díky zelení mohlo být v létě zhruba o 2 stupně příjemněji. Rostliny navíc pomohou zadržovat dešťovou vodu. Celá rekonstrukce vyjde na 16 milionů korun a hotová má být do konce března příštího roku. Do budoucna se počítá i s možností doplnit střechu solárními panely.
8: Počasí.
0: Na jižní a jihovýchodní Moravě má během dne převažovat velká, ale průsvitná oblačnost, výjimečně může být taky polojasno. Jinak v jihomoravském kraji očekáváme maximálně 17, ve Zlínském 15 stupňů Celsia a v tuto chvíli platí, že ve Veselí nad Moravou, v Hovoranech a taky na Vrbici měříte 7 stupňů, osmičku potom hlásí Modřice.
18: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
8: Rádio Jih, doprava.
0: I ve čtvrtek v tom jedeme s vámi v Brně v Okružní ulici směrem z centra za křižovatkou se třídou generála Píky se střetl osobák s nákladňákem. Počítejte proto v těchto místech se zdržením a jinak ať už máte namířeno kamkoliv, tak doufám, že právě s námi s Rádiem Jih a hity pro dobrou náladu dojedete v bezpečí do cíle.
8: Hrajeme hity

0: 10 hodin a 9 minut, takový je čas na rádiu jich v době, kdy nám společnost dělá Mr. Props a jeho hitovka Waves. Z muziky za moment taky pecky jako Vínečko nebo Everybody's Changing a taky Policejní pátrání. Koho muži zákona hledají? Radka Galušku. Pozorně poslouchejte, protože jde o chlapíka, který se měl pokusit o vraždu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Do vysílání rádia jich nás došlo navštívit taky hitovka Everybody's Changing a teď všichni do jednoho dávejte pozor. Policie intenzivně pátrá po muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Případem se kriminalisté zabývají od dnešní půlnoci. Hledaným je 43-letý Radek Galuška z okresu Uherské Hradiště. Policisté upozorňují, že může být nebezpečný a nikdo se ho nemá pokoušet sám zastavovat ani kontaktovat. Muž je 170 až 180 cm vysoký, od pohledu vypadá na 40 až 45 let. Navíc se může pohybovat taky v šedé Škodě Fabia s registrační značkou 2Z4 88 88. Pokud ho uvidíte, ať už v autě nebo jinak, ihned volejte linku 158. Podle policejních informací by muž neměl být ozbrojený, přesto ale muži zákona znovu zdůrazňují, nepřibližujte se k němu a zásah nechte na nich.
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.3div.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: Sami slyšíte, že ani songy z 90. let nejsou éteru rádia jich cizí. A co tam pro vás máme dál? Třeba pecky jako Zlatíčka, Nobody to Love nebo Where is my husband a taky Dobrou zprávu z Hodonínské zoo. A vlastně částečně i z africké Ugandy. Kolik peněz naše zahrada předala na ochranu tamních primátů? To na jihu prozradím hned po zmiňovaných třech hitech pro dobrou náladu.
1: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
2: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300.

0: kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: your husband is coming.
1: Do éteru rádia jich si udělala výlet taky pecka Where is my husband a hodonínská zoo, ta byla pomyslně na návštěvě až v africké Ugandě. Výtěžek z letošního dne primátů v hodonínské zoo už dorazil tam, kam měl, tedy do záchranné stanice pro šimpanze na ostrově Ngamba Island v Ugandě. Díky opičímu jarmarku a dražbě obrazu se podařilo vybrat 44 551 korun, což je v přepočtu asi více než 8 milionů ugandských šilinků. Peníze pomohou s provozem rezervace a péčí o zvířata, protože tamní stanice funguje hlavně díky podpoře od dárců. Na ostrově dnes žije 55 šimpanzů a hodonínská chovatelka Petra Bílková místo navštívila loni společně s kolegyněmi z dalších českých zoo a právě tehdy vznikla myšlenka, že by hodonínská zoo mohla tamní rezervaci podpořit. Takže peníze, které lidé utratili anebo přihodili během dne primátů v Hodoníně, teď už opravdu pomáhá. V Ugandě. Palec hore vám všem, kdo jste opičákům nějakou tu kačku věnovali a jako poděkování za dobrý skutek vám z jihu posílám Beyoncé Crazy in Love.
2: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách. Trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vysílání rádia jich k vašim uším dodává jeden skvělý hit za druhým a pokračovat v tom samozřejmě budeme i za chvíli, tedy po 11. hodině. Na playlist se mezi prvními dostaví třeba Nelly Furtado, Man Eater. Čtvrtek nám vylepší taky hitovka The First Time. A kdyby vám to pořád nestačilo, tak vytáhnu k mikrofonu i kapelu Mandraže. Hledá se žena. Hledá se žena, dobrá zpráva. Zdraví vás Vojta Ošlejšek, za malý moment už taky Petr Indra a jeho jihomoravské zprávy Rádia Jih. Nebude to bohužel nic příjemného, obchvat Břeclavy totiž nabírá další zpoždění. Jak to bude nebo nebude se začátkem prací, o tom už za moment.
1: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
9: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
10: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
9: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
11: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
12: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
13: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
12: Všechno, zachraňte nás.
13: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
12: O, děkuju.
13: To my děkujeme.
14: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
15: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: 11 hodin a k tomu skoro 1 minuta. Takový je aktuální čas na Rádiu Jih.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Obchvat Břeclavy nabírá další zpoždění. Letos se stavět nezačne a hasiči na jihu Moravy varují před požáry v topné sezóně. Na obchvat Břeclavy se čeká už desítky let a čekání se znovu prodlužuje. Je totiž definitivně jasné, že stavba letos nezačne. Ředitelství silnic a dálnic stále nemá vybranou stavební firmu a navíc řeší několik odvolání proti stavebnímu povolení. Výběrové řízení běží už od ledna a termín pro podání nabídek se opět posunul, tentokrát až na 12. listopadu. Stavební firmy totiž měly k zakázce spoustu připomínek a dotazů, silničáři jich museli zodpovědět už více než 200. Do toho se řeší 5 odvolání, mimo jiné kvůli zásahu do soukromého vodovodu. Obchvat má přitom odvést transitní dopravu z přetíženého centra Břeclavi a jeho cena se odhaduje na téměř 3 miliardy 200 milionů korun. Kdy se skutečně začne stavět, zatím tedy není jasné. V minulé topné sezóně vyjížděli jihomoravští hasiči ke 105 požárům způsobeným zanedbanými komíny nebo špatným zacházením se žhavým popelem. Škody dosáhly téměř 7 milionů korun. Hasiči proto připomínají, že komín musí alespoň jednou ročně zkontrolovat komínník a podle způsobu vytápění je potřeba ho také pravidelně čistit. Varují i před vysypáváním popela do plastových popelnic, protože žhavé uhlíky v něm mohou zůstat několik dnů a způsobit požár.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Na jižní a jihovýchodní Moravě má přes den vládnout zataženo, případně taky průsvitné oblačno. Zároveň u nás v jihomoravském kraji naměříme maximálně 17, ve Zlínském 15 stupňů Celsia. A v tuto chvíli je to s teplotami následovně Kyjov, Mutěnice, Klobouky u Brna i Velehrad. Všude tam měříte 10 stupňů Celsia.
9: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme všechny řidiče a řidičky. Na Kyjovsku mezi Ždánicemi a Archlebovem havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku a během vyprošťování vozidla počítejte s omezením, kolony by se však tvořit neměly. Ovšem jiná písnička, to je na trase z Uherského Hradiště na Brno, tady před omezením v Bučovicích se v obou směrech vytvořila asi 2kilometrová kolona. Tak pokud jedete touto trasou, počítejte se zdržením. Šťastnou cestu s rádiem, ať už vaše kroky vedou kamkoliv.

0: Furtado, Man Eater, přesně takovou hudební kombinaci nabízíme na rádiu Jih, a to krátce po 11. hodině. Mám-li být přesný, 11 hodin a 9 minut. Další skvělá muzika už se netrpělivě dere na playlist a zároveň pro vás budu mít i info z Brna. Hlavy pomazané totiž chtěli zavřít třetí brněnský tunel. Jak to nakonec udělají, to bude naším tématem už za necelých 7 minut.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: frekvencích rádia jich se promenáduje kapela Mandraže a teď info z Brna, které tamním řidičům trošičku zabrnká na nervy. Silničáři plánovali na víkend úplně zavřít i Královopolský tunel. Nakonec od toho ustoupili kvůli současným kolonám po uzavření Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky. Královopolský tunel se ale plánované údržbě nevyhne. V těchto nocích prochází velkým umýváním vždycky od 7 večer do 6 ráno. A v aktuální situaci zůstane průjezdný jeden tunelový tubus. Úplná víkendová uzavírka se tedy zatím odkládá a nový termín pro ni silničáři teprve hledají. No, kdyby někdo zavřel i třetí tunel v Brně, tak to už by asi fakt bylo na kriminál. V rámci možností to ale dobře dopadlo a my můžeme jít k dalším hitům pro dobrou náladu. Tady je Ekvádor.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: Jenom pár desítek minut zbývá do oběda, na jihu chudák pokáč dostal ignor, prostě taková čtvrteční pohodinda. Vašim uším nabídneme songy jako Moving to Sun, Umbrella nebo More Than You Know a taky novinku z Brna. Kde se v našem krajském městě bude žít zase o něco lépe a komu, to vám prozradím ještě před obědem.
1: Hledáte práci ve strojírenství? Společnost Spoluworks Perfecta v Kyjově hledá obsluhu CNC soustruhů a více osích obráběcích center. Požadujeme technické vzdělání nebo praxi v obsluze a seřizování CNC strojů i ochotu pracovat na 3 směny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, rodinnou atmosféru a benefity. V případě zájmu volejte Tomáši Šrámkovi na 608 724 007. Více na spoluworks.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui.

0: Matce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: horonímského studia Rádia Jich se line song More Than You Know, za jehož doprovodu přistáváme v našem krajském městě. Veselá ulice v centru Brna by se měla do budoucna změnit tak, aby se tam lépe chodilo a taky příjemněji trávil čas. Město má hotovou studii, která počítá s širšími chodníky, novými stromy, lavičkami i místem pro restaurační zahrádky. V části ulice má přibýt až 17 stromů a chodník má mít místy okolo 4 metrů. Auta jako taková ale úplně nezmizí, zůstat má zásobování, příjezd do garáží i část parkování. Zatím je pravda, je to ještě studie, takže samotná proměna nezačne jenom tak. Teď bude následovat podrobnější projektování a řešení technických věcí. Každopádně to vypadá, že by se část Brna mohla zase trochu, řekněme, zlidštit. Aby se to povedlo přesně podle představ, proto teď na jihu zahrajeme originál od Marka Ztraceného. Tak hezký poslech.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy. A to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

playlist strádia jich je plný těch nejlepších hitovek a my vám je klidně budeme hrát až do soudného dne. Pro tuhle chvíli se ale soustředíme na to, co si pustíme po pravém poledni, které odbije za 4 minutky. K obědu, jak tak koukám, nám zahraje Liquido Narkotik. Jídelníček zpestří taky Taylor Swift Patient Zero. A českou hudební tečku obstará Sebastian. Dění v našem regionu má na starosti Petr Indra, který přidá další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Zůstaňte s námi na našich frekvencích a dozvíte se třeba to, jak Brno bude mít jednu z největších zelených střech v celém Česku.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
5: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
4: Vypněte obrazovku.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantweek.cz.
0: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
6: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
0: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
11: Před chviličkou odbylo pravé poledne, z jihu přejeme dobrou chuť k obědu.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Havárie vodovodu uzavřela Břeclavskou ulici na Pěšině a Brno bude mít ve Starém Lískovci jednu z největších zelených střech na bytových domech v Česku. Řidiči v Břeclavi musí počítat s dopravním omezením v ulici na Pěšině ve Staré Břeclavi, kde kvůli havárii vodovodu uzavřeli část silnice u domova seniorů, potrvá až do 21. října. Dočasně zrušená také autobusová zastávka Stará Břeclav domov seniorů, kterou nahrazuje zastávka na Lidické ulici ve směru od centra. V brněnském Starém Lískovci se pustili do zajímavého projektu, který má obyvatelům bytových domů zpříjemnit hlavně horké letní dny. Na 5 domech v Dunajské ulici totiž vznikne zelená střecha o rozloze téměř 1700 metrů čtverečních. Půjde o největší takovou instalaci na brněnském sídlišti a jednu z největších v Česku. Střechy pokryjí pásy odolných rostlin, které pomohou chránit izolaci před sluncem a zároveň snížit teplotu v bytech v nejvyšších patrech. Podle odhadů by tam díky zelení mohlo být v létě zhruba o 2 stupně příjemněji. Rostliny navíc pomohou zadržovat dešťovou vodu. Celá rekonstrukce vyjde na 16 milionů korun a hotová má být do konce března příštího roku. Do budoucna se počítá i s možností doplnit střechu solárními panely.
12: Počasí.
11: Jak má být po zbytek dne na jižní a jihovýchodní Moravě? Oblačno až skoro zataženo, částečně s průsvitnou oblačností. Výjimečně může být také polojasno. K tomu všemu se v jihomoravském kraji dočkáme na nejvýš 18 stupňů, ve Zlínském se maximum vyšplhá na 15. A aktuálně to vypadá následovně, Zlín hlásí 12 stupňů, Hustopeče 13, Lipov a Bučovice 14.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
12: Rádio Jih, doprava.
11: Víme také, jak to vypadá na cestách. Připomínám, že na trase z Uherského Hradiště na Brno, konkrétně před omezením v Bučovicích, se v obou směrech tvoří asi 2-kilometrová kolona, tak s tím prosím počítejte a obrňte se pevnými nervy. Jinak by ale na našich silnicích mělo být čisto, takže můžeme jít na muziku Liquido a Narkotik.

0: playlistu rádia jich nám mává Taylor Swift, za moment taky Jennifer Lopez nebo The Strumbellas a kromě nich taky Hody, kde se tento víkend ponese v duchu tradic a zároveň tam obec navýšila podporu pro stárky. O tom si na jihu povíme už do 7 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hej, jižní a jihovýchodní Moravo, je čtvrtek, víkend za dveřma a tak nesmí chybět plán na dny volna. Třeba ve Vracově už se chystají na jeden z největších folklorních víkendů roku. Císařské hody budou už tuto sobotu a neděli. V sobotu vyrazí krojovaný průvod ve 13.30 od kulturního domu k radnici a potom za svobodnými stárky Eliškou Presovou a Michaelem Friedrichem. Večer od 8 bude hodová zábava s fracoviáky a cymbálovou muzikou z Milotic. Co se týče nedělního programu, ten začne ve 13.30 vší a od 14:30 půjde průvod za ženatými stárky Zuzanou a Tomášem Petrželovými. Následovat bude klasická další hodová zábava, tentokrát se šardičankou. A dobrá zpráva na závěr, město letos navíc zvýšilo příspěvek pro vracovské stárky o 3000 korun, protože náklady na hody a pohoštění prostě rostou. Ono, aby se tradice dodržovaly, tak to hold něco stojí a minimálně za mě by byla škoda je ztratit. Teď už můžeme na jihu zase zpátky k muzice, kterou obstará Sebastian a jeho toulava. Tak hezký poslech, Moravo.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Časomíra ukazuje 12 hodin a 29 minut, na jihu úřaduje Maroon 5 a tím rozhodně nekončíme. Naopak už se na mě smějí hity jako Over My Shoulder, My Body Isn't Ready nebo Raise Your Glass a k nim přihodím i info, které alespoň zatím nepotěší cyklisty z Brna. Už za chviličku na frekvencích Rádia Jih.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Charlie.

0: www.hotel-lotrinsky.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že má. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
8: Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: rádia jich zdravíme všude tam, kam až sahají naše frekvence. Jedním takovým místem je i jihomoravská metropole, kde to poslední dobou opravdu stojí za to. Komplikace tam totiž neřeší jenom řidiči, ale ode dneška i cyklisté. U Riviéry totiž začala dostavba posledního chybějícího úseku stezky podél Svratky, takže tam teď na kole neprojedete. Jde o asi 600 metrů podél Bauerovy ulice, kde nově vznikne 3 metry široká cesta pro pěší i cyklisty, která naváže na už hotovou trasu okolo řeky. Práce se však protáhnou až do příštího roku, takže si musíme počkat. Problém je také to, že se stavba potkala s uzavřenými Pisáreckým tunelem a tunelem Hlinky, takže cyklisté musí objížďkou přes výstaviště a Mendlovo náměstí, nebo pokud chtějí, přes kopcovitější kamennou čtvrť. No, já jim to teda vůbec nezávidím a snad se třeba někdy jednou dočkáme toho, že žádné dopravní komplikace nebudou. Pro všechny šoféry, tak abyste měli klidné nervy, mezi tím nabídneme další hity pro dobrou náladu, jako je Hello od zpěvačky Leny.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názoru a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek zborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: odpolední vysílání Rádia Jih se chystá do své další části, konkrétně do další hodinky. A co nás na jejím startu čeká za muziku, vytáhneme Morandy s hitovkou Angels. Každou vteřinou se na nás přijde podívat taky Poetika. A své hudební umění předvede Olivia Rodrigo Drop Dead. Své zpravodajské umění naproti tomu předvede Petr Indra, který připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Nastražte uši, protože probereme taky to, před čím varují jihomoravští hasiči.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
0: Za minutku bude 13 hodin, z jihu vinšujeme hezký čtvrtek.
16: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
17: Obchvat Břeclavy nabírá další zpoždění, letos se stavět nezačne a hasiči na jihu Moravy varují před požáry v topné sezóně. Na obchvat Břeclavy se čeká už desítky let a čekání se znovu prodlužuje. Je totiž definitivně jasné, že stavba letos nezačne. Ředitelství silnic a dálnic stále nemá vybranou stavební firmu a navíc se řeší několik odvolání proti stavebnímu povolení. Výběrové řízení běží už od ledna a termín pro podání nabídek se opět posunul, tentokrát až na 12. listopadu. Stavební firmy totiž měly k zakázce spoustu připomínek a dotazů, silničáři jich museli zodpovědět už více než 200. Do toho se řeší 5 odvolání, mimo jiné kvůli zásahu do soukromého městského vodovodu. Obchvat má přitom odvést transitní dopravu z přetíženého centra Břeclavy a jeho cena se odhaduje na téměř 3 miliardy 200 milionů korun. Kdy se skutečně začne stavět, zatím tedy není jasné. V minulé topné sezóně vyjížděli jihomoravští hasiči ke 105 požárům způsobeným zanedbanými komíny nebo špatným zacházením se žhavým popelem. Škody dosáhly téměř 7 milionů korun. Hasiči proto připomínají, že komín musí alespoň jednou ročně zkontrolovat komíník a podle způsobu vytápění je potřeba ho také pravidelně čistit. Varují i před vysypáváním popela do plastových popelnic, protože žhavé uhlíky v něm mohou zůstat několik dnů a způsobit požár.
16: Počasí.
0: Na jižní a jihovýchodní Moravě má být po zbytek dne oblačno, někde s průsvitnou oblačností a ve výjimečných případech natrefíme i na polojasno. K tomu se v jihomoravském kraji přidají teploty o maximálně 18 stupních, Zlínský kraj naměří při nejlepším 15. Zdravíme do Slavičína, kde hlásíte 9 stupňů, 14 měří Břeclav, Josefov a taky Kostice.
4: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Pro všechny řidiče a řidičky mám jenom tu nejskvělejší zprávu. Na našich silnicích by podle aktuálních informací neměl být žádný karambol, uzavírka ani nic, co by vás na vašich cestách překvapilo. Takže nezbývá než popřát šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv a díky, že i za volantem posloucháte Rádio Jih.

0: Na vlnách rádia jich si prospěvuje Mikolas Josef, který nám jenom tak došel vylepšit dnešní odpoledne. S každou vteřinou dorazí taky Poetika nebo formace Hubestank a pak nakoukneme k Mikulovu. Tam totiž operují horolezci, kteří zpevňují skály. Jak a proč? Všechno se dozvíte tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční společnost nám na rádiu jich obstarává hitovka The Reason a teď už hop skok na dračí zub. U Mikulova můžete v těchto dnech na Olivecké hoře zahlédnout horolezce na lanech. Nejde ale o sportovce, jsou to specialisté, kteří tam zabezpečují skálu, aby z ní nepadaly uvolněné kameny. Vápenec totiž během času narušuje voda, vítr i střídání teplot a do puklin se dostávají kořeny rostlin. Horolezci proto odstraňují náletovou zeleň, uvolněné části skály i zvětralé kusy. A tam, kde je to potřeba, některé bloky navíc zajistí. Ochránci přírody tímto procesem chtějí snížit riziko pro lidi i domy pod skálou a práce mají být hotové do konce října. Místy při nich přijde ke slovu i vrtačka nebo pneumatické kladívko. Tak borci, hlavně opatrně, ať se nikomu z vás nic nestane. Nejenom do Břeclavy, Mikulova a okolí z jihu posíláme pozdravy, ale taky další skvělou muziku. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vám hrajeme hity pro dobrou náladu. Jestli máte rádi kroje, cymbál, dechovku a pravou hodovou atmosféru, tak se o víkendu zastavte v Dubňanech. Krojované hody tam začnou už zítra stavěním máje u Stárky, v sobotu se bude od 2 hodin stavět mája u kulturního domu a večer od 8 přijde na řadu zábava u cymbálu s kým jiným než s cymbálovou muzikou Vojara. Neděle to bude patřit hlavnímu hodovému programu, tedy dopolední mši a od 2:30 odpoledne krojovanému průvodu pro Stárku. Večer samozřejmě další zábavě, kterou tentokrát bude mít pod taktovkou dechová hudba Miločanka. A za co vám já osobně ručím, tak za to, že vás na hody srdečně zve dubňanská Stárka Lucie Veselá a taky Stárek Ondra Malý. Každopádně vedle z místnosti už na mě mává Vlastě Macík a právě s tímto panem si už za chviličku tady na rádiu Jih dáme slovo pospátku.
1: To nemyslíš vážně? 11:30?
2: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
3: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
4: Hledáte práci ve strojírenství? Společnost Spoluworks Perfecta v Kyjově hledá obsluhu CNC soustruhů a více osích obráběcích center. Požadujeme technické vzdělání nebo praxi v obsluze a seřizování CNC strojů i ochotu pracovat na 3 směny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, rodinnou atmosféru a benefity. V případě zájmu volejte Tomáši Šrámkovi na 608 724 007. Více na spoluworks.cz.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
7: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
6: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
8: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Drifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000.

0: Na playlist rádia jich zavítala taky pecka Animal v překladu zvířem, no a jedno takové už mám taky naproti sobě. Ahoj, Vlasťo.
1: No tak, já jsem si říkal, čemu se směješ, ale mě spíš zajímá, jak se jmenuje ta kapela, ta dívčí kapela?
0: Kecaj.
1: Kecaj, že to je úplně jakože moravský, víš?
0: Jakože kecaj.
1: Kecaj, no. Jako, nevím, proč to píšou anglicky. Nazdár, zdravím tebe samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Pojďme na to.
0: Tak jo, mám tady pro tebe klasicky připraveny dvě slova pospátku, která musíš rozluštit, tak dávej pozor. In should zvok kroch no lab.
1: No lab, takže balón nějaký, ano. Dobře. A to první.
0: In should zvok kroch.
1: Horkovzdušný balón.
0: Výborně.
1: Letěl jsi už, nebo jak tě to napadlo, jakože?
0: Viděl jsem ho na obloze.
1: Viděl jsi ho na obloze?
0: Ne, dneska, ale někdy určitě.
1: Jo, tak se si říkal, jakože tě to napadlo, že jsi třeba letěl, víš, jako...
0: Já jsem šel jako po nějakých základních věcech, což byl ten balón, a pak jsem si říkal, jak bych to jako vyšperkoval.
1: Jo, takhle, a to ani nevíš, že já jsem vlastně baron Vlasťa ze Stříbrnic.
0: Ano, já jsem říkal, že jsi docela velký zvíře,
1: no,
0: proto, a jsme že... u toho, a ty jsi mi to vyčítal, no a...
1: Protože já jsem letěl balónem už dvakrát, teda, a poprvé, když někde přistaneš, tak vlastně jsi pasovaný na barona, nebo ženské na baronku a podobně,
0: ale
1: pozor, tak až jednou poletíš a přistaneš někde, v tom místě, kde přistaneš, tak podle toho budeš baron od tama, jo, jasně. Proto já jsem baron ze Stříbrnic, protože jsme přistáli ve Stříbrnicích. A musíš si potom dávat pozor na to, že když se potkáš potom i po měsících, po letech s někým, kdo taky letěl a je taky baron,
0: tak se musíte představit.
1: Tak se musíš představit právě tím titulem, protože jakmile se představíš normálním a řekneš čau Vojta Ošlejšek, tak musíš platit basu piva.
0: A jak poznáš, že ten člověk je taktéž baron?
1: No.
0: Vy ho neznáš.
1: No, hlavně, když se lidi za to o tom začnou bavit, že jo? Už si letěl balónem, víš co? Jo, řekl. Jinak, já jsem vlastně...
0: Jo, takhle, jako když to vyplyne z té konverzace.
1: No jasně.
0: Výborně, tak. No tak, dámy a pánové, slyšeli jste to, pokud jste baroni či baronky a svůj titul nepoužíváte, tak s tím začněte, protože vám to evidentně může přinést basu piva.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Navštivte autosalon Citroën ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
7: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
8: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
13: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui.
11: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Také po 14. protože se můžete těšit třeba na Dermota Kennedyho, jeho funeral. Bude také Eva Farna na ostří nože. A z těch starších věcí určitě potěší Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Já jsem Vlastně Macík, už za chvíli dorazí kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace třeba o tom, že ochranáři na Soutoku zachraňují stáleté duby, některým je až 500 let. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
2: Práce kolem aut vás baví? Pak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika, skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
7: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
8: Tati, kdy bude levnější benzín?
9: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
1: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké čtvrteční odpoledne, bylo 14 hodin.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Ochranáři na Soutoku zachraňují staleté duby, některými až 500 let, a Kyjov podpoří prevenci rizikového chování školáků, vyčlenil na ni 350 tisíc korun. V chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku probíhá záchrana stovek starých dubů, kterým je v některých případech až 500 let. Mohutné stromy totiž postupně zarůstají mladšími dřevinami, které jim berou sluneční světlo i vláhu. Ochranáři proto jejich okolí čistí a vrací jim prostor, který měli dříve díky pastvě hospodářských zvířat. Loni se podařilo odstranit nežádoucí porost kolem 120 dubů, letos by mělo přibýt dalších 228 stromů. Práce probíhají například v polesích Soutoka Tvrdonice. Odborníci ale musí postupovat opatrně, protože náhle vystavení slunci by mohlo dlouhodobě zastíněným stromům naopak uškodit. Zachování starých dubů je důležité také pro vzácné druhy hmyzu, například kriticky ohroženého krasce dubového. Břeclav udělala další krok k proměně bývalého cukrovaru v novou městskou čtvrti, již aktuální podobu představili architekti veřejnosti. Hotový už je projekt kulturního centra s knihovnou, kavárnou a společenským sálem, které má vzniknout v bývalé tržnici. Připravená je také výstavba silnic a inženýrských sítí, u které začíná stavební řízení a stavební povolení už má plánovaná náplavka u řeky Bě. Novinkou jsou také zahájená jednání s developery, kteří by se mohli postarat o bytovou výstavbu, přičemž celou proměnu 5-hektarového areálu chce město zvládnout postupně ve 14 etapách. Kyjov vyčlenil 350 tisíc korun na preventivní program programy pro děti a mládež. Peníze mají školám pomoci zajistit odborné programy zaměřené na předcházení rizikovému chování žáků. Právě o jejich aktuální nabídce se v Kyjově bavili zástupci škol z města i okolí s odbornými organizacemi. Setkání bylo určeno především školním metodikům prevence, kteří mají tuto oblast ve školách na starosti. Kyjovská radnice připomíná, že prevence rizikového chování dětí a mladých lidí patří mezi její dlouhodobé priority. Díky finanční podpoře města by měly být odborné programy pro školy dostupnější.
12: Rádio Jih, počasí.
0: V Bulharech měříte aktuálně 16 stupňů Celsia, v Novém Podvorově 14, v Uherském Hradišti 12 a ve Spitinově 11 stupňů Celsia. V pátek ráno očekáváme většinou polojasno a ojediněle se mohou vyskytovat mlhy v údolích. Přes den bude převažovat skoro jasno, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 15 až 18, ve Zlínském kraji 14 až 17.
1: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
12: Rádio Jih, doprava.
0: Pojďme se podívat na silnice, ještě za ním nezabouchly ani dveře a už volal Vojta Ošlejšek, že si máte dát pozor tady v Hodoníně na Brněnské. U našeho rádia se řeší nehoda kamionu a osobáku. Dopravu řídí policie Kyvadlově a na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov od Prahy došlo taktéž k nehodě osobáku s kamionem. Počítejte se zdržením v přerušované koloně od 190. kilometru. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a pozor, pokud máte doma oslavence, který dneska slaví narozeniny nebo svátek, tak rozhodně hned teď pošlete bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí, ať se nám to tam vleze, na číslo 606 703 889.

0: Popstara i Dermot Kennedy a taky slibovaná Eva Farná. Budeme mluvit a hlavně budeme blahopřát a číst seznam dnešních oslavenců. Tak rozhodně držte vlnu na jihu, protože je možné, že tam budou taky vaši známí, na které jste třeba dneska zapomněli, protože vám to prostě uteklo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Terezie, Terezia, k dnešnímu svátku přejeme jen to nejlepší, hlavně Terezce Tomalové do Uherského Hradiště, Terezce Zvonkové do Holubic, Terči Vašíčkové do Vlkoše, Terezce Řezníčkové do Babic, Terezce Krajčové do Žádovic a gratulace z rádia jich letí také tobě, kdo dnes 15. října slavíš narozeniny, stejně jako Verča Tethalová z Veselí nad Moravou nebo Markéta Kunstová ze Zlína. Tak milé dámy, všechno nejlepší.
1: Rádio Jih.

To nejlepší Terese Tomalové do Uherského Hradiště, Terese Zvonkové do Holubice, Terči Vašíčkové do Vlkoše, Terese Řezníčkové do Babice, Terese Krajčové do Žádovice a gratulace z rádia jich letí také vám, kdo jste se dnes 15. října narodili a slavíte narozeniny, stejně jako Verča Tithalová z Veselí nad Moravou nebo Markéta Kunstová ze Zlína. Tak teďka už konečně happy birthday!

0: 10. je mimo jiné Světový den studentů, Světový den mytí rukou, Mezinárodní den jídla a Den hub. Dnes 15. října se v roce 1844 narodil legendární německý filozof, básník a myslitel Friedrich Nietzsche. Tady je jeho velmi silná a pozbudivá myšlenka, tak dobře poslouchejte. Ten, kdo má pro co žít, snese téměř jakékoliv jak. Někdy nás v životě nebo v práci totiž potkají překážky, náročné dny nebo chvíle, kdy se nám jednoduše nechce. Ale jakmile víme, proč věci děláme, ať už pro naši rodinu, pro radost cestování, pro úsměv druhých nebo pro své vlastní sny, všechny ty drobné překážky a nepříjemnosti zvládne člověk překonat s mnohem větší lehkostí. No a když máme ten den hub, dáme si jeden fórek na toto téma, který mě vždycky baví, věřím tomu, že už jste ho aspoň jednou slyšeli. Jde takhle blázen lesem a najednou uvidí na zemi houbu.
1: Běhle houba, já do ní kopnu.
2: Ne, nekopej do mě, splním ti si přání.
0: Blázen chvíli přemýšlí a pak řekne.
1: Tak ať jsem normální.
2: Cink.
0: Ty kráso, já jsem normální. No já se z toho poseru. A do prčic, já jsem se posral. Já se z toho zblázím.
1: Běhle houba.
3: Plánujete nový plot?
4: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
3: www.tridiv.cz.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: show Cizí zeď na frekvencích Rádia Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. Máme 14 hodin 29 minut, za chvíli Shakira nebo taky Michel Teo. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Myslela si, že našla lásku a čekají romantické setkání se zahraničním pilotem. Místo toho ale žena z Břeclavska přišla o pěknou sumu peněz. Kolik to bylo a jaký podvodník připravil o peníze, to uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku. Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer.

0: vydělávají, nebo jenom spí?
1: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: za chvíli Voxel v naší ulici, ale teďka pojďme na Břeclavsko, kde nás posloucháte na 101.4 FM. No a tady, no, jeden takový hezký příběh, ale ne moc příjemný. Místo romantiky pořádně drahé vystřízlivění. Žena z Břeclavska se přes Facebook seznámila s mužem, který se vydával za pilota zahraniční letecké společnosti. Postupně si získal její důvěru a slíbil, že za ní přiletí do Česka. Do komunikace dokonce zapojil údajnou dceru a posílal ženě falešné dokumenty o schválené dovolené. Jenže za tu bylo potřeba zaplatit. Žena tak postupně posílala peníze na letenky, dovolenou a další smyšlené poplatky. Když požadavky nebrali konce, začala tušit podvod. No, ale to už přišla o 232 tisíc korun. Policisté proto znovu varují, pokud po vás někdo, koho znáte jen z internetu, chce peníze, rozhodně zbystřete. A pokud letec, pilot, si musí kupovat letenky, tak to už je na tom opravdu něco divného.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Neuvěřitelně ten čas letí, tedy svým se Mr. Know It All na frekvencích Rádia Jiží Moravy. Za chvíli tedy 15. hodina a po 15. třeba Olivia Dean, Man I Need. Co se týká československé muziky, budou Miraj, Malinovej sirup. A z roku 1993 si pustíme Hedeveje, What is Love. Já jsem Vlastně Macík, za chvíli dorazí kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že nemocnice Kyjov se připojuje ke kampani Movember, mužům nabídne bezplatné vyšetření prostaty, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art
2: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově. Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Navštivte autosalon Citroen ČSAD Hodonín. www.citroenhodonin.cz.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
6: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Nemocnice Kyjov se připojuje ke kampani Movember. Mužům nabídne bezplatné vyšetření prostaty a hřiště u základní školy okružní ve Zlíně má nové překážky pro skateboardisty. Nemocnice Kyjov se i letos zapojí do celosvětové kampaně Movember a od 2. do 13. listopadu nabídne mužům bezplatné preventivní vyšetření prostaty z krve. Zájemci mohou přijít bez objednání a bez ohledu na věk. Stačí se dostavit do budovy A1 u hlavní vrátnice nemocnice, a to ve všední dny od 7 hodin ráno do 2 odpoledne, v úterý dokonce až do 5. Zdravotníci při odběru zjišťují hladinu takzvaného PSA, tedy látky, která může upozornit na problémy s prostatou. Její zvýšená hodnota ale sama o sobě neznamená rakovinu. Nemocnice chce akci připomenout, že onemocnění prostaty se zpočátku nemusí nijak projevovat a proto není dobré prevenci odkládat. 60-letý policista z Jižní Moravy dostal u brněnského soudu roční podmínku a pokutu 60 tisíc korun za to, že si přes internet domlouval sex s údajně 14-letou dívkou. Ve skutečnosti ale komunikoval se dvěma samozvanými lovci pedofilů, kteří ho vylákali do Prahy, kde ho zbili a oholili mu hlavu. Policista se hájil tím, že chtěl na vlastní pěst odhalovat sexuální predátory, soud ale jeho vysvětlení neuvěřil. Rozsudek zatím není pravomocný a muž podle svého advokáta u policie končí. Skateboardisté ve Zlíně mají další místo, kde mohou trénovat své triky. Sportovní areálu základní školy okružní nově doplnili 3 žulové lavičky, které slouží jako překážky pro jízdu na skateboardu. Město za ně zaplatilo přibližně 121 tisíc korun. Lavičky jsou navíc mobilní, takže se dají přemístěvat a vytvářet různé překážkové sestavy. Hřiště mohou děti i ostatní zájemci využívat mimo dobu školní výuky. Zlín zároveň připravuje mnohem větší sportovní areál na Bartošově čtvrti, jak už z vysílání rádia jich víte. Takzvaný Sportpark Bartoška nabídne moderní skatepark, prostor pro parkour i další sportoviště. Hotový by měl být v příštím roce.
11: Rádio Jih, počasí.
10: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Klenknici a v Kyjově měříte aktuálně 15 stupňů Celsia, v Buchlovicích 14, ve Velké nad Valičkou potom 12 stupňů Celsia. Zítra ráno očekáváme většinou polojasno a ojediněle se mohou vyskytovat mlhy v údolích. Přes den bude převažovat skoro jasno, nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 15 až 18, ve Zlínském kraji 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
11: Rádio Jih, doprava.
10: A pojďme na silnice. Připomínám, že v Hodoníně v Brněnské ulici ve směru na Dubňany se dořešuje střet osobáku s nákladákem. Provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením v obou směrech. Na průtahu Znojma na vídeňské třídě u čerpací stanice došlo ke střetu 4 osobních aut s motorkou. Provoz je řízen kyvadlově a na místě probíhají vyprošťovací práce, takže počítejte se zdržením v obou směrech. A na Zlínsku mezi Dolní Lhotou a Luhačovicemi bourala dodávka. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu a posíláme Hedeveje jeho What is Love.

0: Nine, 15 hodin 11 minut. Za chvíli Linkin Park nebo taky Marshmallow. Jednu z fasád v centru Brna už brzy ozdobí obří portrét královny. Malba zabere zhruba 80 metrů čtverečních a postarají se o ní umělci z Polska. Proč a kterou si vybrali právě tuto historickou osobnost, tak to uslyšíte na Rádiu Jih do 7 minut. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jižní Moravy. My v tuhleto chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brněnskou Pekařskou ulici totiž ozdobí obrovská podobizna královny Elišky Rejčky. Na fasádě jednoho z domů ji právě vytváří skupina polských umělců. Malba zabere zhruba 80 metrů čtverečních a hotová by měla být příští čtvrtek, tedy 22. října. Eliška Rejčka byla hned dvakrát českou a polskou královnou a posledních 15 let svého života strávila právě v Brně, kde je také pochována. Projekt má připomenout historické spojení Česka a Polska i 60 let partnerství mezi Brnem a Polskou Poznaní. Celá malba vyjde přibližně na 230 tisíc korun a její výsledná podoba, pardon, je zatím překvapením. Tak doufám, že se to povede, už se těším, až se takhle na tu Elišku budu moc taky podívat.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte, pardon, Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem před malou chvílí byl u naší recepční Kamilky a napadl mě tam jeden fórek. Sedí účetní v autě na dálnici a volá jí šéf. No prosím tě, kde jsi? Ale stojím tady na dálnici v kolonce. Tak to je opravdu jenom takový účetnický vtip. 50-letý recidivista řádil v Otrokovicích, kde se během několika dní dvakrát vloupal do cizích objektů. Ale co si budeme, je to smolář. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu.
1: Práce kolem aut vás baví? Tak možná hledáme právě vás. Autovrakoviště Rajčatárna Šardice přijme mechanika skladníka. Stabilní firma, přátelský tým a firemní bonusy jsou samozřejmostí. Zavolejte 773 557 000 nebo přijďte osobně na autovrakoviště Rajčatárna v Šardicích. Více informací na Facebooku Rajčatárna Šardice.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
5: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
7: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
8: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: 17 hodin, 40 minut, Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli Ava Max, nebo opět Radeček, Vloupám se. A o vloupačkách bude řeč právě i teď na frekvencích rádia. Stovky výherních losů, ale ani špetka štěstí. Tak dopadl 50-letý muž z Napajedel, který se v Otrokovicích vloupal do prodejny. Kromě losů si odnesl taky parfémy a občerstvení, jenže obyvatelé domu ho přistihli přímo při činu a zadrželi až do příjezdu policie. Ani toho ale nepoučilo. O pár dní později se vloupal do pietní budovy na Otrokovickém hřbitově. Tentokrát sice nic neukradl, za to zdemoloval její vybavení a znovu ho chytili. Tentokrát strážníci. Muž má přitom v rejstříku už 17 záznamů. Celková škoda přesáhla 200 tisíc korun a recidivista teď skončil ve vazbě. Hrozí mu až 2 roky vězení. No tak, co si budem, jestli stíral i všechny ty losy a taky nic nevyhrál? No chudák malá. Tak za chviličku, jak už jsem sliboval, Ava Max nebo opět a Radeček a pozdravíme taky Marťu, Katku a Alici do Baťovky ve Zlíně. Tak děvčata, pro vás budeme hrát.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
5: Výrobce dušičkové vazby Skelčan vás zve k nákupu dušičkových věnců a kytic za výhodnou cenu. Dušičkové kytice můžete nakoupit již od 400 korun před Kauflandem v Kyjově, každý den od 7 do 18 hodin až do 31. října. Více informací na www.levnadusickovavazba.cz.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Za 4 minuty tady máme 16. hodinu. Tak co si zahrajeme po 16. budou Superstar. Můj příběh nekončí. Bude taky Beyoncé.

0: 1000 korun, tak také o tom budou další jihomoravské zprávy, které vám přinese kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHKAR.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tati, kdy bude levnější benzín?
17: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
18: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Dětské hezké čtvrteční odpoledne, bylo 16 hodin.
19: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
20: Ochranáři na soutoku zachraňují staleté duby, některým je až 500 let, a Kyjov podpoří prevenci rizikového chování školáků, vyčlenil na ni 350 tisíc korun. V chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku probíhá záchrana stovek starých dubů, kterým je v některých případech až 500 let. Mohutné stromy totiž postupně zarůstají mladšími dřevinami, které jim berou sluneční světlo i vláhu. Ochranáři proto jejich okolí čistí a vrací jim prostor, který měli dříve díky pastvě hospodářských zvířat. Loni se podařilo odstranit nežádoucí porost kolem 120 dubů, letos by mělo přibýt dalších 228 stromů. Práce probíhají například v polesích Soutoka Tvrdonice. Odborníci ale musí postupovat opatrně, protože náhlé vystavení slunci by mohlo dlouhodobě zastíněným stromům naopak uškodit. Zachování starých dubů je důležité také pro vzácné druhy hmyzu, například kriticky ohroženého krasce dubového. Břeclav udělala další krok k proměně bývalého cukrovaru v novou městskou čtvrť, již aktuální podobu představili architekti veřejnosti. Hotový už je projekt kulturního centra s knihovnou, kavárnou a společenským sálem, které má vzniknout v bývalé tržnici. Připravená je také výstavba silnic a inženýrských sítí, u které začíná stavební řízení a stavební povolení už má plánovaná náplavka u řeky Dyje. Novinkou jsou také zahájená jednání s developery, kteří by se mohli postarat o bytovou výstavbu, přičemž celou proměnu 5-hektarového areálu chce město zvládnout postupně ve 14 etapách. Kyjov vyčlenil 350 tisíc korun na preventivní programy pro děti a mládež. Peníze mají školám pomoci zajistit odborné programy zaměřené na předcházení rizikovému chování žáků. Právě o jejich aktuální nabídce se v Kyjově bavili zástupci škol z města i okolí s odbornými organizacemi. Setkání bylo určeno především školním metodikům prevence, kteří mají tuto oblast ve školách na starosti. Kyjovská radnice připomíná, že prevence rizikového chování dětí a mladých lidí patří mezi její dlouhodobé priority. Díky finanční podpoře města by měly být odborné programy pro školy dostupnější.
19: Počasí.
0: Jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami? V Hustopečích měříte 16 stupňů Celsia, ve Vracově 14, ve Stupavě 13 a ve Zlíně 12 stupňů Celsia. V pátek ráno očekáváme většinou polojasno a ojediněle se mohou vyskytovat mlhy v údolích. Přes den bude převažovat skoro jasno, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17.
18: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
19: Rádio Jih, doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Na Břeclavsku na příjezdu do Hustopečí směrem od Břeclavy bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. V Brně v ulici Cejl u křižovatky se Soudní došlo ke střetu osobáku s jednokolkou. Na místě zasahují záchranné složky, částečně blokovaný jeden jízdní pruh. Na Brněnsku mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi u odbočky na Uherčice se srazilo nákladní auto s traktorem. Místo je průjezdné jedním pruhem a připomínám, že na Zlínsku mezi Dolní Lhotou a Luhačovicemi se dořešuje nehoda dodávky. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
19: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Necelé 4 minuty po 16. hodině posloucháte Rádio Jih. My jsme za to samozřejmě moc a moc rádi, takže díky za to.

0: 10 minut, to je aktuální čas. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to. Tohle to je Rihanna. A pozor, máte nápad, ale chybí vám vybavení, abyste ho mohli uskutečnit. V Hodoníně dnes otevřeli novou kreativní dílnu InnoLab. Vyzkoušet si tam můžete třeba 3D tisk nebo laserové gravírování a nepotřebujete k tomu žádné technické vzdělání. Podrobnosti uslyšíte na Jihu po další dvojce hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: co taky Vika Žigulína. Tak a my nepůjdeme nikam daleko, zůstáváme v Hodoníně, protože tady se dnes v 17 hodin otevřou, v 17 hodin novou kreativní dílnu s názvem InnoLab. Je to místo, kde se tradiční řemesla potkávají s moderními technologiemi. Budete mít k dispozici třeba 3D tiskárny, 3D skener nebo zařízení pro laserové gravírování. A co je důležité, nemusíte být žádní technici ani zkušení kutilové. Stačí přijít s vlastním nápadem nebo se jen inspirovat. Můžete si vyzkoušet také výrobu drobných předmětů od návrhu až po hotový výrobek. Nová dílna vznikla ve spolupráci se střediskem volného času Dubrava a klubem novodobých řemeslníků. Vybavení se navíc bude postupně rozšiřovat podle zájmu návštěvníků. Tak my samozřejmě do Hodonína, do InnoLabu zdravíme, držíme pěsti, ať to všechno klapne, ať je tam dneska a nejenom dneska velká návštěvnost a posíláme už za chviličku další tři hity pro dobrou náladu. Bude Miley Cyrus, Beyoncé a taky Fun Factory.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: Jižní Moravy, tohleto jsou Fun Factory Celebration. Oh yes! A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál, jakmile odehrají Krištof, Kungs a taky David Guetta, tak se podíváme na nový český rekord, ke kterému si stačilo obout pouze papuče. Kde se konal, kdo ho překonal, to uslyšíte po další trojce hitu pro dobrou náladu, tak držte vlnu na jihu.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý

0: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Pepo, vstávej.
2: Nemusím.
1: Pepo, už je 8, vstávej.
2: Nemusím.
1: Je pátek, Pepo.
2: Nemusím.
1: Musíš už jít.
2: Nemusím.
3: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
6: Ale tohle vypadá dobře.
5: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
5: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
5: Rezervace na restaurantweek.cz.

0: 16:44, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to a je to potvrzeno. V Hustopečích se přepisovaly české rekordy a hlavní roli tentokrát hrály obyčejné papuče. V tamním amfiteátru se totiž sešlo neuvěřitelných 627 lidí v domácí obuvi, což je nový český rekord. Hustopeče tak v pomyslném souboji porazili i Pelhřimov, kde se do podobné akce zapojilo jenom 316 lidí. Nešlo ale jen o rekord. Celé setkání uspořádalo sdružení Grasole v rámci Papučového dne, který upozorňuje na důležitost domácí hospicové péče. Papuče totiž symbolizují domov a možnost strávit závěr života mezi svými blízkými. Rekord už oficiálně zapsala také agentura Dobrý den z Pelhřimova, takže do Hustopečí zdravíme, tleskáme a za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názoru a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že hřiště u základní školy Okružní ve Zlíně má nové překážky pro skateboardisty, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
2: To nemyslíš vážně? 11:30?
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovne bednění, něco se vám tam
5: hroutí? Zachraňte nás!
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju!
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
1: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
8: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
9: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
10: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
0: Hezký podvečer, bylo přesně 17 hodin.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Nemocnice Kyjov se připojuje ke kampani Movember. Mužům nabídne bezplatné vyšetření prostaty a hřiště u základní školy Okružní ve Zlíně má nové překážky pro skateboardisty. Nemocnice Kyjov se i letos zapojí do celosvětové kampaně Movember a od 2. do 13. listopadu nabídne mužům bezplatné preventivní vyšetření prostaty z krve. Zájemci mohou přijít bez objednání a bez ohledu na věk. Stačí se dostavit do budovy A1 u hlavní vrátnice nemocnice, a to ve všední dny od 7 hodin ráno do 2 odpoledne, v úterý dokonce až do 5. Zdravotníci při odběru zjišťují hladinu takzvaného PSA, tedy látky, která může upozornit na problémy s prostatou. Její zvýšená hodnota ale sama o sobě neznamená rakovinu. Nemocnice chce akci připomenout, že onemocnění prostaty se zpočátku nemusí nijak projevovat, a proto není dobré prevenci odkládat. 60-letý policista z Jižní Moravy dostal u brněnského soudu roční podmínku a pokutu 60 tisíc korun za to, že si přes internet domlouval sex s údajně 14-letou dívkou. Ve skutečnosti ale komunikoval se dvěma samozvanými lovci pedofilů, kteří ho vylákali do Prahy, kde ho zbili a oholili mu hlavu. Policista se hájil tím, že chtěl na vlastní pěst odhalovat sexuální predátory, soud ale jeho vysvětlení neuvěřil. Rozsudek zatím není pravomocný a muž podle svého advokáta u policie končí. Skateboardisté ve Zlíně mají další místo místo, kde mohou trénovat své triky. Sportovní areálu základní školy Okružní nově doplnili 3 žulové lavičky, které slouží jako překážky pro jízdu na skateboardu. Město za ně zaplatilo přibližně 121 tisíc korun. Lavičky jsou navíc mobilní, takže se dají přemísťovat a vytvářet různé překážkové sestavy. Hřiště mohou děti i ostatní zájemci využívat mimo dobu školní výuky. Zlín zároveň připravuje mnohem větší sportovní areál na Bartošově čtvrti, jak už z vysílání rádia jich víte. Takzvaný Sportpark Bartoška nabídne moderní skatepark, prostor pro parkour i další sportoviště. Hotový by měl být v příštím roce.
13: Počasí.
0: Tak se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami. Ve Ždánicích a v Bučovicích měříte 15 stupňů Celsia, v Hodoníně 14 a v Dolním Němčí 13 stupňů. Zítra ráno očekáváme většinou polojasno a ojediněle se mohou vyskytovat mlhy v údolích. Přes den bude převažovat skoro jasno. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17.
10: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Připomínám, že na Břeclavsku na příjezdu do Hustopečí směrem od Břeclavy bourala 2 osobní auta, na místě je blokovaný 1 jízdní pruh. Počítejte s kratším zdržením, že na Brněnsku mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi u odbočky na Uherčice se srazilo nákladní auto s traktorem. Místo je průjezdné 1 jízdním pruhem a ještě jsem tady zahlédl nějaké nové informace, takže například na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru na Bratislavu došlo ke střetu nákladňáku s autobusem. Kolona se zatím netvoří, tak s tím počítejte, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

17 hodin 10 minut. Díky za to, že posloucháte. Tak a co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, budeme mít pro vás pozvánku, hlavně tedy pro vás rodiče menších dětí. Malí čarodějové a čarodějky, pozor, v Uherském Ostrohu se o podzimních prázdninách otevře svět Harryho Pottera. Děti čekají dva dny plné kouzel a dobrodružství a kde se budou moci přihlásit, tak to uslyšíte na rádiu jich po zmiňované dvojce hitů pro dobrou náladu. Takže jakmile bude dospívávat Michal Hrůza, dejte volume do

0: po frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy, teď míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Máme na vás takovou otázku, co takhle strávit podzimní prázdniny v Bradavicích, tedy alespoň tak trochu. Dům dětí a mládeže Pastelka v Uherském Ostrohu připravuje pro malé fanoušky Harryho Pottera dvoudenní prázdninový program. Uskuteční se ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října vždycky od 8 ráno do 4 hodin odpoledne. Akce je určená dětem ze základních škol a rodiče je mohou přihlásit na oba dva dny za 700 korun nebo jen na jeden den za 400 korun. Přihlášky najdete na webu ddmpastelka.cz v sekci akce, takže jestli máte doma malého kouzelníka nebo čarodějku, tohle by mohl být prázdninový plán přesně pro ně. Tak do Uherského Ostrohu samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Před malou chvílí Eva Farná, Neříkej, co má se stát a o čem bude řeč na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. O tom, že skutečnou divočinu nenajdeme v lesích, ale v naší vlastní rodině. Držte vlnu na jihu a dozvíte se víc. Mezitím vám do uší pošleme třeba Temper City nebo zpěvačku Dua Lipa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Klinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavericks, buďte in.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.

0: Také dnes ve čtvrtek 15. října vás vezmeme do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. A první pozvánka z frekvencí Rádia Jih bude do hodonínského kina Svět, kde dnes v 8 večer promítnou dobrodružné drama Srdci divočiny. Na československo-maďarské drama zve o 7:30 kino Koruna v Břeclavi. Marta se rozhodne odejít z toxického vztahu od manžela Milana a se svými dvěma dcerami hledá útočiště na odlehlém místě u svého stárnoucího otce. Místo očekávaného klidu se však ocitá ve světě jeho podivínské posedlosti blížící se apokalypsy. V rámci příprav na konec světa zapojuje Martu i vnučky do své školy přežití. Všude přítomná divoká prasata, vzpomínky z dětství i sílící pocit, že ztrácí kontrolu nad vlastním životem, se pro Martu postupně mění v noční můru. Snaha Marty vzít svůj život do vlastních rukou nabere po nečekaném příjezdu manžela dramatický vývoj, který málem vyústí v tragédii. Tajemné rodinné drama Divočina o odpuštění, hledání rovnováhy a o tom, že skutečnou divočinu nenajdeme v lesích, ale v naší vlastní rodině, uvidíte v 19:30 v kině Koruna v Břeclavi. V tom samém čase, tedy o 7:30, nabídne brněnské kino Lucerna dokument Vanko sem přece jejich a nebude chybět debata s delegací. Na akční komedii Street Fighter můžete dnes v 7 večer zajít do kina Morava ve Veselí nad Moravou nebo ve 20:00 do zlínského multikina Golden Apple Cinema. V tom samém čase, tedy v 8 večer, promítne kino Panorama v Kyjově drama komedii Digr a kino Hvězda v Uherském Hradišti z cyklu Tady Vary drama Fjord. Poslední pozvánka bude dnes do kina v Hustopečích, kde už za necelých 20 minut začne promítání české komedie Pitomá příroda. Vlastně Matík se pro tento týden loučí, vidíme se o víkendu v Praze na čokoládovém festivalu a jinak se budu těšit zase v pondělí tady na Rádiu Jih.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

nohy cifrujou na další slohy. V máji, prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená All Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
6: Váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Zbláznili jste se?
13: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
14: Tati, kdy bude levnější benzín?
15: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
0: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Ochranáři na Soutoku zachraňují staleté duby, některými až 500 let, a Kyjov podpoří prevenci rizikového chování školáků. Vyčlenil na ni 350 tisíc korun. V chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku probíhá záchrana stovek starých dubů, kterým je v některých případech až 500 let. Mohutné stromy totiž postupně zarůstají mladšími dřevinami, které jim berou sluneční světlo i vláhu. Ochranáři proto jejich okolí čistí a vrací jim prostor, který měli dříve díky pastvě hospodářských zvířat. V loni se podařilo odstranit nežádoucí porost kolem 120 dubů, letos by mělo přibýt dalších 228 stromů. Práce probíhají například v polesích Soutoka Tvrdonice. Odborníci ale musí postupovat opatrně, protože náhlé vystavení slunci by mohlo dlouhodobě zastíněným stromům naopak uškodit. Zachování starých dubů je důležité také pro vzácné druhy hmyzu, například kriticky ohroženého krasce dubového. Břeclav udělala další krok k proměně bývalého cukrovaru v novou městskou čtvrť, již aktuální podobu představili architekti veřejnosti. Hotový už je projekt kulturního centra s knihovnou, kavárnou a společenským sálem, které má vzniknout v bývalé tržnici. Připravená je také výstavba silnic a inženýrských sítí, u které začíná stavební řízení a stavební povolení už má plánovaná náplavka u řeky Dyje. Novinkou jsou také zahájená jednání s developery, kteří by se mohli postarat o bytovou výstavbu, přičemž celou proměnu 5-hektarového areálu chce město zvládnout postupně ve 14 etapách. Kyjov vyčlenil 350 tisíc korun na preventivní programy pro děti a mládež. Peníze mají školám pomoci zajistit odborné programy zaměřené na předcházení rizikovému chování žáků. Právě o jejich aktuální nabídce se v Kyjově bavili zástupci škol z města i okolí s odbornými organizacemi. Setkání bylo určeno především školním metodikům prevence, kteří mají tuto oblast ve školách na starosti. Kyjovská radnice připomíná, že prevence rizikového chování dětí a mladých lidí patří mezi její dlouhodobé priority. Díky finanční podpoře města by měly být odborné programy pro školy dostupnější.
16: Počasí.
17: Dnes večer oblačno, noční teplota klesne až na 3 stupně, zítřek bude polojasný až jasný, na jihu Moravy naměříme až 18 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 17.

0: Fíha, šok šede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profit paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
7: Váš názor? Váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: Damian míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názoru a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V Zonentoru v Čejkovicích bude pořádně strašidelná sobota. V sobotu 17. října od 9 hodin vás čeká hravá stezka odvahy, strašibar, kreativní dílna, smyslohraní i ochutnávky biočajů. Přijďte si užít den plný dobrodružství, zábavy a strašidelných překvapení. Více informací na www.zonentor.cz. Dům kultury Hodonín vás zve na divadlo hraní. V neděli 18. října na vás čeká den plný divadelních zážitků. V 10 hodin je pro děti připraveno pohádkování o kůzlátkách. Trochu jinak. Odpoledne v 16 vás čeká jedinečné představení Teatrál Music Fusion a v 17:30 celou neděli uzavře divadelní hra Loupežník. Více informací najdete na www.dkhodonin.cz. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nich.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

0: Zdraví, babes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHKAR.cz.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na škodaauto.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačka, zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Rádio Jih, počasí.
10: Moravo, další říjnový pracovní týden míří do finále, vy jste sihem a my mrkneme na to, jakáže bude co do počasí dnešní noc a další pátek letošního babího léta. Dnes v noci na Moravě oblačno, v údolích mlhy a teploty od 1 do 6 stupňů, opakovat se budou přízemní mrazíky, pozor na ně. V pátek pak ale krásně, polojasno nebo skoro jasno a teploty od 15 do 18 stupňů.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.

0: Za vínem. Na rádiu Jih.
1: Jak dopadly naši sousedé v Německu s letošní úrodou? Jak se otepluje jižní Morava? A jeden z krásných příkladů, jak může víno pomoct. Tentokrát bude řeč o památkách. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima post.
0: Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin. A v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Vracíme se domů.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na rádiu Jih.
1: O tom, že víno může pomáhat, jsme mluvili už několikrát, ale teď mám příklad, kdy pomůže památkám. Aukční syn Doroteum totiž chystá na konec října dobročinnou dražbu 15 výjimečných vín spomezi Itálie a Slovinska. Tento kraj mezi Alpami a Jadranem byl kdysi habsburské hrabství Goriče a Gradiška. Ale k vínu. Každé pochází z jediné vinice, jedné odrůdy a jednoho sudu anebo amfory a od každého je jen 300 lahví. Celý výtěžek půjde na opravu fresek v klášteře Kostanjevica, které poškodilo zemětřesení, a na obnovu salonu paláce Koriny v Goriči. Mimochodem, právě v tomto paláci zemřel v roce 1836 francouzský král Karel X. A pohřbený je v onom klášteře, na který jde i taky výtěžek. Za mě moc hezká ukázka toho, co všechno dokáže víno.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Morava je dnes zhruba o 1,5 stupně teplejší než před 60 lety a vinice se tomu taky přizpůsobují. Pěkně je to vidět například na Frankovce z Modrých hor. Před 20 lety jenom výjimečně dosahovala 20 stupňů cukernatosti. Dnes je to běžných 22. Víc cukru ale znamená víc alkoholu a teplo navíc ubírá i vínu kyselinku a svěžest. Vinaři proto hledají i další různé cesty, respektive odrůdy. Proto se vysazují čím dál tím častěji Merlot, Cabernet Sauvignon, to znamená odrůdy, které bychom čekali spíše v teplejších krajích, potažmo Syrah, Malbec nebo Carmenere. No, kdo by to byl řekl? Ještě před 10 lety by to bylo naprosto nepředstavitelné. Stejně jako nové výsadby vinic v severních státech od nás.
1: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na škodaauto.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kilogram za 74,90 a milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.

0: pořadem Za vínem na rádiu Jih.
1: A další vinařská novinka přišla z Německa. To hlásí nejslabší sklízeň od roku 2010. Ale zároveň tamní vinaři doufají ve výborná vína. Jasně, jsme na kontinentu, v podstatě na stejné lodi, a tak malá úroda letos netrápí jenom naše vinaře. Německý vinný institut čeká nejslabší sklizeň od zmiňovaného roku 2010. Pro představu, za posledních 10 let Němci v průměru sklízeli 8,7 milionů hektolitrů ročně. Loni to bylo 7,7 milionů a v roce 2010 7,1 milionů. No a jeden hektolitr, to je zhruba 133 lahví vína. Za vším je extrémně suché a horké léto, kvůli kterému zůstaly bobule malé, přesto jsou tamní vinaři optimističtí a počítají s prvotřídní kvalitou. Mimo jiné i proto, že sucho skvěle zvládali staré keře, mají totiž to hluboké kořeny a dosáhnou si tak na vodu tam, kam mladé vinice ještě nedosáhnou. Ty zvlášť na lehkých půdách potom naopak viditelně trpí.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Přátelé, ještě rychlý pohled do kalendáře nám prozradí, jak jsou na tom vinaři s těmi svými časovými možnostmi. No, pravda, Valtice, Znojmo, Mikulčice, Mikulov a Mušlov značí to, že mají opravdu teď plné ruce práce ve sklepě se zpracováním vrcholícího vinobraní. Tak jim držme palce, anebo jim běžme pomoct. A s vámi se těším zase za týden na stejných vlnách a ve stejných časech, kdy posloucháte S Jihem za vínem na rádiu Jih a rádiu Cymbálka. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo, další říjnový pracovní týden míří do finále, vy jste si Hem a my mrkneme na to, jakáže bude co do počasí dnešní noc a další pátek letošního babího léta. Dnes v noci na Moravě oblačno, v údolích mlhy a teploty od 1 do 6 stupňů, opakovat se budou přízemní mrazíky, pozor na ně. V pátek pak ale krásně, polojasno nebo skoro jasno a teploty od 15 do 18 stupňů.

0: Čtvrteční 15. říjnový večer trávíte si hem. Desátý měsíc roku ve své polovině, počasí zatím přeje, ale čas nezastavíme. A tak vám musím už dnes připomenout, že Vzenec chystá letošní svatomartinské slavnosti. Co vás v rámci nich bude čekat, prozradím za moment. Tak zůstaňte s náma a užívejte čtvrteční večer ve společnosti Hitů Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: čtvrteční večer Rádio Jich, no a na sítích začínají pomalu vyskakovat i pozvánky na letošní svatomartinské události. Jednou z nich je i ta vzenecká, tam velké svatomartinské slavnosti proběhnou už 14. listopadu a vás bude v prostorách tamního náměstí Svobody čekat ochutnávka svatomartinských vín, příjezd svatého Martina, hudební vystoupení nebo otevřené sklepy. Tedy letošní svatomartinské slavnosti v Bzenci už 14. listopadu. Letí to a to počkejte po Martinovi, to už se bez vánočních pozvánek neobejdeme. Každopádně při čtvrtku k stále ještě podzimní pohodě vám všem další songy s Tessiehem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15. říjnový večer na jihu, no a já vám už za moment dokážu, že ten čas letí fakt jako splašený. Připomenu vám totiž, kdy se mění letní čas na zimní, a to se budete divit. Podrobnosti k tématu přidám už za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: čtvrteční 15. říjnový večer, trávíte si hem podzim v běhu, no a já vám proto přidám už dnes zásadní informaci. Už příští neděli 25. října se mění letní čas v zimní. Je to tak, v noci ze 24. na 25. října si posuneme hodinky ze 3. hodiny raní na 2. Na území dnešního Česka se s letním časem poprvé začalo za Rakouska-Uherska. Později byl ale zrušen a následně opět na pár let zaveden. Naposledy byl letní čas zaveden v roce 1979 v rámci tehdejšího Československa a od té doby už se drží dodnes. Diskuze o zrušení letního času se vedou, ovšem výsledek je stále v nedohlednu. Platí však, že zimní, tedy ten normální a správný čas, nám příští neděli dá hodinu spánku, nebo tance, nebo čeho chcete navíc, tak s tím počítejte. Každopádně teď už ale další songy jihu, pojďme do nich. Krásný čtvrteční večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih, počasí.
2: I ve čtvrtek zůstáváte si hem, je tu 21. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, v údolích mlhy a teploty od 1 do 6 stupňů. Opakovat se tak budou přízemní mrazíky, pozor na ně. V pátek pak ale krásně, polojasno nebo skoro jasno a teploty od 15 do 18 stupňů. Takový bude další říjnový pátek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer, zdraví Josef Pouda.

počasí. Moravo, je tu čtvrteční 22. hodina, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno, v údolích mlhy a teploty od 1 do 6 stupňů. Opakovat se tak budou přízemní mrazíky, pozor na to. V pátek pak krásně polojasno nebo skoro jasno a teploty od 15 do 18 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

0: Kasín.
1: Rádio Jih, 15. říjnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, v údolích mlhy a teploty od 1 do 6 stupňů. Opakovat se budou přízemní mrazíky. V pátek pak krásně polojasno nebo skoro jasno a teploty od 15 do 18 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou čtvrteční noc a zůstaňte s Rádiem Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Moravo máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 16.10. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno, v údolích mlhy a teploty od 1 do 6 stupňů. Pozor na přízemní mrazíky. V pátek pak krásně, polojasno nebo skoro jasno a teploty od 15 do 18 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodové finále dalšího pracovního týdne letošního října.

nohy cifrujou na další slohy. V máji prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl.